0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Express. Music first. Express FM.

Been places, places, doors.

0: Express. Express FM.
1: Yeah, Twitter. Track pro me followers.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
3: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, secese show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, secese show. V divadle Hibernia.

pořád jdeme vejš. Nejsem na dobrý zvyklej, mám ho furt, nejsem fix zlej. Oddaluju si to pixelama ve řadne, nebo tím, že o tom píšu esej. Zdalo se mi, že už nemám ani tebe, babe.

že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já. A nebo poťopaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, ale tohle všechno jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc. Pro ty s menšími bicepci a s horší košily.

Jenže tomuhle můžou věřit jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom, že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte.

Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratí. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Mít rád lidi a milovat lidi. To je to celé tajemství a jediný recept na štěstí.

0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Express. Music first.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 Kč. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Express FM.

0: nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmivamarp.cz.
11: Music. First.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V České televizi a Českém rozhlase začala dnes po půlnoci 24-hodinová výstražná stávka proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a obě veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu, což podle nich ohrožuje jejich nezávislost. Například půlnoční zprávy na programu ČT24 začaly s minutovým zpožděním, do té doby byly na tmavé obrazovce hodiny odpočítávající minutu a vysvětlující text. Král Karel III. Jako první britský panovník v moderní historii zveřejní své daňové přiznání. Buckinghamský palác uvádí, že rozhodnutí je součástí modernizačních snah o větší transparentnost. Palác zveřejní královi daně ve čtvrtek jako novou položku ve výročním vyúčtování. Fotbalisté Kapmert remizovali ve skupině H mistrovství světa s Uruguayí 2-2 a po bezbrankové remíze se Španělskem v prvním kole obrali o body dalšího favorita, čímž si udrželi reálnou naději na senzační postup ze skupiny, kterou vede se 4 body Španělsko. Očekáváme dnes převážně jasnou až polojasnou oblohu, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné, zejména na jihozápadě a jihovýchodě území. Teploty 26 až 31 na jihu Moravy až 33 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Vašku, je to neuvěřitelné, ale víš, co dneska startujeme?
1: Co dneska startujeme?
3: Poslední týden letošního školního roku.
1: A teď já vím, včera byl ten slunovrat, začalo to léto, takže aby ne, už jenom těch pár dní, to už je taková zbytečnost pro ty školáky.
3: No, tak navíc to mají letos stejně ještě zkrácený, protože ministr se rozhodl, že tam ty dny po tom víkendu by byly už jako by úplně zbytečný, že to už by bylo jako tohle, tak to trošku zkrátil tu zbytečnost, ale pojďme si říct, tenhle ten poslední týden už je takový týden ještě hlídání dětí, nějaký ty exkurze, nějaký ten výlet, takový to už jenom potloukání se, uklid po škole.
1: A rodiče
3: třeba,
1: jsou
3: že by
1: rádi,
3: se udělal,
1: že ještě ten týden prostě no, chodí samozřejmě. Ty parchanti do školy.
3: No samozřejmě, tak to zkrátka je, ale tak hele, my jsme byli včera u mojí mámy, ta už se na ten konec školního roku nemůže dočkat, tak jsme tam tančili to, že jo, za slunovratu jsme dělali magii, ať to uteče rychle ten poslední týden.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: No krásné dobré ráno, 7 hodin, 10 minut, k tomu já se přiznám, já jsem se úplně celý víkend nejvíc flákala.
1: To si udělala, ale moc
0: já
1: dobře.
0: Já jsem nedělala vůbec nic. V sobotu dokonce jsem se jako, až jsem se dostala do stavu, že jsem se nudila. Mm-hmm. A normálně jsem si říkala, tak co já teď z té nudy budu dělat? Až jsem hrála sama se sebou takovou deskovku, kterou teda ale doporučuju všem, jmenuje se to Dorf Romantik. Je to moje oblíbená hra, protože za prvý to můžeš hrát sám, proti sobě a trošku proti štěstíčku. Je to hra, ve které prostě skládáš takový políčka, vlastně skládáš jako svoje takový jako město nebo celou takovou oblast, takže na některý jsou tam třeba koleje, je tam voda, jsou tam pole, lesy.
1: Takže to, co hraješ normálně jako v mobilu, domečky. Když máš takový nějaký tycoon něco, tak tohle to je podobného.
0: Něco takového. Ty si vždycky vylosuješ jako úkoly, mm-hmm, a tam si k tomu vybereš takový žeton a ty tam máš třeba úkol, že musíš postavit vedle sebe, aby tam bylo 5 domečkových těch kartiček.
1: Aha.
0: A takhle jakoby postupně stavíš a někdy ti samozřejmě jako jdou ty políčka, který přikládáš a někdy ti úplně nejdou, takže plníš ty úkoly, pak se počítáš body a aby to jakoby úplně působilo na takový ty moje mozky už pokažený těma videohrama, tak dokonce tam potom, když se ti podaří získat nějaký určitý počet bodů, tak si otevřeš krabičku a tam máš další ty různý úkoly, vylepšení a tohleto.
1: A jak ti to šlo?
0: Hele, nic moc, nějak mi nešly karty, že jsem se snažila to nějak vykoumat, ale vždycky mi šlo prostě naopak.
1: Ale jediná výhoda je v tom, že když jsi hrála sama se sebou, tak si nemohla být na nikoho naštvaná, že tě třeba porážel, protože ty nerada prohráváš.
0: Právě a to je další důvod, proč miluju tuhle tu hru, protože ty i ve dvojici hraješ kooperativně.
1: Jo, takže to není jako, že vy jste prostě jako hráli proti sobě, že by tam byly nějaký dva domečky, jak kdo to dřív postaví. Ne.
0: My právě hrajeme spolu, abych já nemohla být naštvaná.
1: To je ale krásná hra.
0: To je, viď? Tak to mám jednu takovou deskovku, co hrajeme a teď mám ještě novou, co je vyloženě pro dvojice. To se jmenuje Kacíř a to je taky docela zajímavý, protože tam jeden hraje za čarodějnici a druhý hraje za toho inkvizitora, co jí přišel upálit. A je to takový, že ta čarodějnice musí blafovat, že ty nevíš, kdo to je, tak to nás taky hodně baví. Teď jsem si k tomu objednala rozšíření.
1: Až takhle?
0: Ano, za několik stovek korun. Který se blíží spíš jako tisícům. Tak to je ještě taky desková hra, kterou vám můžu doporučit. A do hospody, protože v sobotu jsme byli u nás v našem oblíbeném baru.
1: Takže přeci jenom nějaká dýmkou, aktivita byla.
0: Tak no, taková jakoby řeknu to aktivita takhle. Jeli jsme tam, že tam mají klimatizaci.
1: Jo.
0: Takže jsme se tam jeli schladit. Tak to ještě doporučuji do hospody, to mám teďko taky deskoherní okénko. Hrajeme hru, která se jmenuje Piňa kostkáda. To můžeš hrát ve dvou až ve čtyřech lidech a jenom házíš kostkama a dáváš koktejly na takový podtácky, že to jako sranda, že musíš hodit určitou kombinaci a potom máš asi tři možnosti, jak vyhrát. Takhle jako do hospody je to super.
1: Mm-hmm.
0: A tím bych to teda uzavřela, to diskoherní okénko.
1: Tak já jsem do hospody nešel, ale my máme klimatizaci doma, takže my jsme to jako přečkali, nebo já jsem to přečkal víceméně tak jako poměrně v klidu a v chládku, no.
0: Je, a nás to vytáhlo do baru.
1: Teď nevím, co je lepší, ale když to tak slyším.
2: Posloucháte Express Ráno. Express Ráno. Na Expressu.

0: Tohle jsou Containers na Express FM v Express ránu. Čas 7.20. Za malou chvíli Noizu, Muna, Mombec, Lady Gaga a nebo Malcolm Todd.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
3: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
4: Počkej, ty už si uklidila.
5: Jo.
4: Ale vždyť si začala před chvilkou.
5: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
4: Au, to znělo osobně.
5: To byl jen úklid.
6: Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
10: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
12: Potisk, dárky, Bilabil, CZ.
13: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump tech i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy 26. až 28. června v OC Letňany.
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Hudba na prvním místě.
16: Express FM. When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: Tohle je Muna, tahle ta partička holek. Dancing on the Wall je 7 hodin a 30 minut, půl osmé. Několikrát jsme se tady bavili o tom, že ty by si ráda někdy od toho svého telefonu chtěla mít takový jako sociální detox.
1: Ano.
0: Aby to prostě umělo jenom tak jakože asi telefonovat, občas něco jakože to můžeš si udělat nějaký videohovor, třeba to by šlo, ale jinak, že to je v podstatě takový jako takový nic neumětel.
1: Ano.
0: Legendární Commodore, ten, co dělal ty legendární počítače, no, tak udělal teď skládací telefon, je to Včko.
1: Miluju Včko.
0: Jmenuje se Callback 8020, to si najdi. A musím říct, že nic stylovějšího ve Včkách a retro jsem nenašel. Je to teda jako, ještě to má několik variant jako toho, toho vzhledu. Má to dokonce skutečně jen takový bílej v podstatě jako obal, nebo je to prostě v tom bílém vyvedení.
1: Ale tady ho dělají i takový, jako že je průhlednej.
0: Jo, i průhlednej a mě strašně baví. A hnedka, jak jsem to viděl, jsem si říkal, to je přesně něco, co ti musím říct, že to existuje a že kdybys prostě scháněla někdy nějaký opravdu silovej večkový telefon, co nic moc neumí, je v podstatě bez sociálních sítích a že by si zdal jako detox, tak tohle to je přesně pro tebe.
1: Jo, ale i ten design té stránky, normálně kdyby mi bylo 16 znova.
0: Tak jsi zamilovaná.
1: Normálně úplně okamžitě.
0: Jasně.
1: Strašně bych doufala, že bych se zrovna ten rok učila, ještě když to teďko právě říkáme, že v pátek je to vysvědčení, tak to by bylo úplně, mami, já chci jenom jedinou věc, prosím, prosím, prosím, protože tím, že já mám narozeniny a Vánoce ještě v jednom a strašně daleko by to najednou bylo, takže já bych přišla někam v létě a všichni už by měli prostě novýho Commodora a já ne. Je, ale to je vtipný tady, welcome to the internet.
0: Musím říct,
1: tak to chci.
0: Jako na vnější straně máte takový malej displej, skutečně to je takový retro, jako for fuck digit.
1: A ještě má to i tu antenku.
0: Ano, i antenku to má. Fyzickou klávesnici, jo, ovládání je prostě postavení tak, jak to bylo vždycky kdysi dávno, kdy prostě jste museli hold tam třikrát ťuknout, abyste dostali C-čko.
1: No hele, a pěkně to má Jacka, tady vidím. A má to i takový docela hustý sluchátka, takový s takovým stříbrným drátkem v tom designu.
0: A jo.
1: Trošku mi to připomíná ten vlastně takový ten Nothing Phone. Tenhle ten design, jak oni taky dělají ty průhledný, že to je takový jako technický, že ale vidíš to dovnitř.
0: Ale už je to jakoby moc.
1: Jasně.
0: A tohle je prostě opravdový wow retro. Hele, ale nejde tohle. Pardon. $640 v tom nějakým se zlatým vyvedením.
1: Tady koukám, no. Není to úplně nejlevnější, ale...
0: Masev?
1: Ale dovedu si to, ale úplně se vidím. Ještě

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Máme vážnou dopravní nehodu, která se stala na D1 254. až 255. kilometr, a to ve směru na Brno od Ostravy u Kroměříže. Dvě dodávky tam jsou v sobě, nákladák na boku, a na místě je policie a doprava je úplně uzavřená a odkloněná. Další komplikace je na D48, kde máme osoba, který skončil někde v nějakým svodidle, a ještě D5, je tam neprůjezdný střední jízdní pruh, a to na 63. kilometru.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.

0: EcoRaster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. EcoRaster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
1: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má, a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners banka.
2: Vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou, vydejte se do Zubrnic v Českém středohoří. V Muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: 每一件漂亮的T恤条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Express. Music first. Express FM.

Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz Express. Express FM.

0: Tak babu.
1: Jedem, tohle
0: my
1: je náš.
0: My jsme to prokecali.
1: Nakopáváč.
0: Tak dlouho jsme vybírali nějakou písničku, až jsme se tady prostě trošku zapomněli, ale to nevadí. Hele, můžeme to říct, proč jsme vybrali tuhle písničku?
1: Já, bohužel, jde to zase za mnou, pokud se vám to někomu nelíbí, ale já jsem měla náladu na takovouhle trošku jako oldschoolovější zpívánku a navíc my teď budeme chodit v podstatě jenom někde, kde svítí slunce. Máme před sebou celý týden, kdy se teploty budou pohybovat kolem 30, tak si myslím, že Walking on Sunshine se k tomu krásně hodí. A tohle tě přece vždycky rozhejbe, ne?
0: Mě určitě. Takhle. Moje neklidná noha je ještě neklidnější než normálně.

0: Imagine flaws and a racism together. Nah. It's just a BBM team.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Vláda by dnes měla rozhodnout o složení delegace na červnový summit NATO v Ankaře, vyřešit několika měsíční spor s prezidentem Petrem Pavlem, který se plánuje vrcholného fora zúčastnit i přes nesouhlas vládních motoristů. Britský premiér Keir Starmer by už dnes mohl oznámit časový plán svého odchodu z čela vlády. Zatímco on tedy dosud opakovaně tvrdil, že nehodlá rezignovat ani ustoupit v případné vnitrostanické volbě. Nálada ve vládních kruzích se podle vládních zdrojů v posledních dvou dnech výrazně změnila. Za nejlepší den ve svém životě největší úspěch kariéře označil motocyklový jezdec Filip Salač třetí místo v domácí velké ceně České republiky v kategorii Moto 2. Čekáme převážně polojasnou oblačno, teploty 26 až 31, na Moravě až 33 stupňů Celsia.
1: Radio Express FM.
3: Express FM. Ráno.
1: Na Express FM.
4: Ano, pěkné pondělní ráno s datem 22. června Pavlám. Krásný sváteční den, 2 minutky po 8 hodině. Z muziky nám budou dělat společnost. Vidím Charlie XCX, vidím Black Keys a vidím taky dobré sousedy Good Neighbors. Keep it up. Už jsme to dneska nakopli, si myslím, že dobrý. A ještě bychom mohli rozdávat.
2: Jo, právě jsem se chtěl zeptat, kdy už to přijde, protože budeme tady soutěžit o něco, co mě teda úplně moc nezajímá. Ale zase naopak, jako dárek by to mohlo i pro chlapa jako fungovat, čo?
4: A tam jinam prodávají i to pánský.
2: No já vím, ale převážně to je stejně jako pro vás.
4: Jo, no holky. Tak samozřejmě, je to takový jako spíš o podprsenkách,
2: takhle, ale... Takhle, jsem už dost tlustej, takže možná nějakou podprdu, nějakou takovou jako menší bych už mohl mít.
4: Jo, že bys nějakou třeba sportovní, že bys ti to spláslo?
2: Jo.
4: No hele, něco ti vyberem.
2: Dobře, děkuji.
1: Express ráno.
3: Express FM.

0: Tohle byla Charlie a vlastně ještě je XCX a Spring Summer 26 na Express FM. Tak pojďme rozdávat, když už jsme teda to slíbili.
1: No jasně,
0: lidi
1: pojďme
0: jsou
1: rozdávat. Čekají. Rovnou můžete na astratex.cz vlastně kouknout i na takový Spring Summer 26, protože oni tam pravidelně samozřejmě přidávají nový zboží. Ano, pro mě, když se řekne Astratex, já si taky vybavím podprsenky, ale na tomhletom webu najdete plavky, pánské prádlo, legíny, punčochy, mají tam i sportovní oblečení, sportovní podprsenky a tak dále, takže opravdu ta nabídka je široká. My budeme každý den tento týden soutěžit o voucher v hodnotě 2000 korun a za to už si koupíte moc něco pěkného, takže rovnou mrkněte na astratex.cz a můžete vybírat. A můžete tam taky vybírat z kolekce, kterou s Astratexem navrhla moderátorka Iva Kubelková. A právě to je ta naše dnešní otázka. My se ptáme, jak se tahle ta kolekce jmenuje?
0: To je snad jednoduchý, ne?
1: To je úplně jednoduchý. A když je to tak jednoduchý a vy už to víte, napište nám na 602 604 903 a my potom vybereme jednoho z vás, který od nás získá voucher v hodnotě 2000 korun, který můžete potom uplatnit na astratex.cz.
0: A pokud se na vás nedostane dneska, tak zítra budete mít opět příležitost.
1: No, hele, tak se mi to líbí. Pozitivní myšlení.
2: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Co si přejete zažít na cestách se Slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na Slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška.
10: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
10: Děkuju.
11: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
12: Jsme energie tohoto města. Oh.
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Music. First.
15: Express FM.

0: Trendy Express. Na astratex.cz nenajdete jenom spodní prádlo pro běžné nošení, ale i stahovací noční prádlo nebo plavky. Nechybí také výběr sportovního oblečení, včetně nabídky sportovních podprsenek. Zvolení té správné podle druhu aktivity je klíčové pro vaše pohodlí, výkon i zdraví. Při sportu se prsa hýbou někdy dokonce až o 15 cm a bez správné opory namáhají vazy i záda. Proto se sportovní podprsenky dělí podle intenzity pohybu na lehkou, střední a vysokou oporu. Podprsenky s lehkou oporou jsou vhodné třeba na jogu, lehké procházky nebo domácí lenošení. Pokud jsou bez kostic i zapínání, můžete v nich klidně spát. Jemně drží, neškrtí a umožňují volný pohyb. Tento stupeň opory se ale hodí jen pro menší ňadra. Střední oporu využijete například při pilates, jízdě na kole, bruslích nebo silovém tréninku. Prsa drží více u těla a podprsenka lépe rozkládá jejich váhu. Podprsenky s vysokou oporou jsou nutné při každém sportu, u kterého vznikají velké otřesy. Volte je třeba na běh, tenis nebo heat trénink. Omezí pohyb prsou až o 70%, čím zabraňují poškození prsních svalů a tkáně. A ještě důležitá věc. Sportovní podprsenka nikdy nesmí být volná. Prsa musí držet na místě, ale zároveň vás nesmí dusit ani omezovat při dýchání.
1: Express.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: D10 je s dopravní nehodou, a to ve směru na Turnov, a to konkrétně tedy na 54. kilometru. Další komplikace je na silnici číslo 6 u obce Bochov na Karlovarsku, kde tam je osobák vybouraný ve svodidlech. Komplikace jsou i ve Svitavách, je tam nehoda na 43. A ještě si dejte pozor, stále nám trvá uzavírka D1 255. kilometr ve směru na Brno od Kroměříže, protože tam je vybouraný nákladák, který je na boku, a dvě dodávky jsou ve svodidlech. Na místě to řeší policie a odklání provoz.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
1: Express FM. Express FM.
0: Express.

0: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
1: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
2: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má, a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí ti partner z banka.
3: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří výšku a Petrovice, přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku, Jetřichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostní ples.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
10: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

0: Tak jak jsi mi to teďka řekla, tak bychom měli dát varování, že tento vstup obsahuje spoiler. To skoro jako by to, bychom se už dozvěděli, jak to dopadlo.
1: Ne, to vůbec ne. Ale vy, kteří jste poctivě sledujete reality show v České republice, tak měli jste chvilku volno po tom, co skončil Survivor, tak jste si mohli odfouknout, ale teď už vás možná tak jako svědí ruce na tom ovladači a říkáte si, co si pustím. Tak dneska můžete sledovat na OnePlay první díl druhé série reality show Farma Česko. Nové epizody budou dostupné 4x týdně od pondělí do čtvrtka. Televizní diváci je následně uvidí na televizi Nova vždy následující den. Utká se tam celkem 13 osobností. Musím říct, že mě to celkem zaujalo, protože i když jsou tam, jako dobře řeknu, dvě influencerky. Je tam jedna fitness influencerka, dáma, která 10 let žila v Číně a v podstatě vrací se do Česka. To je takový můj z toho pocit. Rozvod, nový začátky, tak to tam jako lupnu a uvidíme, co se bude dít. Potom tam máme vlastně jednu reperku, takže ano, můžeme říct taky takovou částečně jakoby známou osobnost, ale potom je tam jinak jako, je tam dřevorubec, je tam, myslím, Hajný a Lesník, potom je tam jeden taky jako manažer slash fotbalista ve volném čase. Takže mi přijde, že se konečně český diváci dočkali toho, co chtěli, a to bylo, pojďme udělat reality show, ve které jako nebudou influenceři nebo nějaké známé osobnosti ze sociálních sítí. Samozřejmě za mě si myslím, že nejvíc na sociálních sítích rezonuje Lucie, která kombinuje takové věci, které bys řekl, že úplně to nejde dohromady, protože ona tančí ve strip klubu a zároveň studuje kriminologii. Takže mi to přijde
0: taková... Takhle, hele, když chceš tohle studovat, musíš tomu jít naproti a studovat to přímo zevnitř.
1: Že jo, takže...
0: Takže to se nabízí, ano.
1: To se nabízí, jenom si myslím, že se asi možná potom nebude úplně hodit někam, třeba do utajení někam. Že jo?
0: Když možná ještě... třeba v oblečenou by ji nikdo nepoznal.
1: Když jde ještě do reality show. Casting totiž dokonce dneska vyrazil na takzvaný street casting napříč českými městy, takže si myslím, že to je jedna z těch zajímavostí. No a další novinkou je samozřejmě nový moderátor, o tom už jsme tady mluvili, to je Adam Vacula, je nový hospodář, ten se jmenuje Igor Dobeš. Ten mi zatím z těch videí přijde moc hodnej, ale já věřím tomu, že bude umět je tam jako trošku přiškrtit ty lidi na té farmě, když se mu to nebude pozdávat, že doufám, že bude tvrdý. No a do toho já musím říct, že farmáři letos taky vyrazejí na úplně novou farmu, která vypadá jako taková nějaká 100 let stará polorozpadlá farma na kopci s výhledem někde, že to je úplně jako na konci světa, kde jim lišky budou dávat dobrou noc. Ale musím říct, že tohleto všechno jsou skvěle postavené a vytvořené kulisy.
0: Tak to jsou jenom kulisy, jo?
1: To jsou jenom kulisy.
0: Jakože nenašli nějakou starou stodolu a tady je dáme, ať nám to tady opraví.
1: Ne, naopak vlastně postavili moderní studio, protože tam jsou všude skrytý ty kamery. To studio, kde vlastně oni všechno jako sledujou, nahrávají a potom se to stříhá, tak to je tam jako bokem. Musím říct, že to vypadá moc dobře a myslím si, že vlastně tyhle ty kulisy a to, že ty si to jako postavíš tam, kde potřebuješ ty věci a potom si ty kamery taky umístíš tam, kde chceš, než místo toho, že se snažíš jako narvat do nějakého něčeho, co už jako stojí, do nějakého domu, tak si myslím, že to té letošní farmě dodá to slovenský kouzlo, který ta slovenská farma má, a věřím tomu, že se to nově podaří konečně prolomit, a já si myslím, že tomu by měl taky přispět kreativní producent farmy Lukáš Kodoň, který na Slovensku dělal, myslím, několik let farmu, takže ví, o co go. Pokud vás letošní farma zajímá, tak doporučuji nic jiného než náš web expressfm.cz. Lukáš Kodoň je totiž navíc dnešním hostem pořadu Express Star. Máme takovou výjimku, že už ho máme takhle v pondělí. Už teď můžete mrknout na náš web a dát si tenhle ten rozhovor jako podcast.
0: Dost mě překvapilo, že on říkal, že vlastně ta minulá série, že měla docela dobrý nástup a pak to vlastně jako trošku jako upadalo, že tam ten zájem nebyl úplně tak velký. A ještě mě překvapilo to, že nás popsal Čechy, že jako, že jsme strašně šikovní. Že jsme jakoby šikovnější než na tom Slovensku. Že prostě jako, že vlastně, když byl nějaký úkol, takže se to vlastně ti čeští farmáři v ozovkách na té farmě, že se toho zhostili, že to měli prostě rychle hotový a zase prostě si zapadli prostě do té svojí stodulky a tam řešili ty svoje věci.
1: Já jsem hodně zvědavá, jak jim letos ten casting vyjde, protože navíc slovenská farma je taková jakoby trošku, řekněme, v těch vodách výměny manželek, v takovém tom lehce jako trash castingu, kdežto si myslím, že ta Česká farma byla, je vlastně taková uhlazenější. Uh-huh. A jsem zvědavá, jak se jim to povede letos. Jestli, protože jako když koukám na některý ty lidi, tak si myslím, že zrovna jsou, mám tam jako dva typy na borce, který si myslím, že to tam budou hodně jako rozstřelovat. Hello. Budou tam takový ty kohouti na dvorečku a myslím si, že budou hodně lidí rozčilovat, protože si budou připadat, že oni by to tam měli jako šéfovat. A doufám, že to konečně přinese to kýžené drama, protože kvůli tomu vlastně lidi na to koukají hlavně. Oni nechtějí vidět, že jak si je, oni tak dobře dojej, to je super. Ne, oni chtějí vidět, jak se chtějí zabít se Kyrkou, že jo?
0: Ano, ano. Takže spoiler se nekonal, děkujeme moc krát. Vhled do farmy máme za sebou. Před námi Wild Grow.
2: Express Ráno. Express Ráno.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Stále více Čechů se rozhoduje odejít do penze dřív, než jim vznikne nárok na řádný důchod. Jen za první čtvrtletí letošního roku si o předčasný starobní důchod zažádal přes 5 000 lidí, což je více než dvojnásobek před rokem. Krajně pravicový kandidát Abelardo de la Espriella těsně zvítězil v rozhodujícím nedělním druhém kole prezidentských voleb v Kolumbii se ziskem 49,7% hlasů. Ukazují to podle agentury Reuters téměř úplné výsledky hlasování. Útočník Romelu Lukaku si myslí, že fotbalisté Belgie na mistrovství světa hrají v klíčových momentech s příliš velkými emocemi. Je frustrující, když tolika šancí neskórovali, řekl 33-letý kanonýr po bezbrankovém zápase s Íránem. Po úvodní remíze 1-1 s Egyptem mají rudí ďáblové v tabulce G 2 body. Máme polojasno až oblačno a teploty by se měly vyšplhat na 26 až 33 stupňů Celsia, ale také se můžou objevit nějaké přehánky anebo dokonce i silné bouřky.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Ráno.
0: Na Express FM.
3: Pěkné pondělní ráno Pavlám, o to zvlášť, že mají dneska svátek. My jsme celkově taky jako rozdavační, jo. My totiž dneska ještě odstartujeme velkou soutěž o jednoho, já myslím, příjemného pomocníka do domácnosti.
1: Je to pašák.
3: Je to pašák, bude se vám podle mě extra hodit, pokud máte doma nějaký ty zvířátka.
1: A nebo máte ještě doma dlouhovlasou manželku, který padají vlasy pořád ano. někde.
3: A nebo máte doma ještě dlouhovlasou manželku, děti, co upatlávají a k tomu ještě nějaký mazlíčky.
1: Jo.
3: Když máte takový full house, tak si myslím, že se vám náš parťák od Roventy bude hodit. Víc vám prozradíme mezi 9. a 10. K tomu skvělá muzika. Co si dáme, Vašku?
1: Dáváme si YouTube a také Olivio Rodrigo.
3: Jsem pro.
0: Express Ráno.
2: Express FM.

0: Drop Dead z alba You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Proč tomu nedávají nějaký kratší názvy?
1: Nevím.
0: Některým těm album. Každopádně toto album už je na Billboard 200, tedy album číslo 1. Takže nakonec to dokázala holka naše.
1: Uh-huh.
0: Co ti tam povídáš?
1: Ne, ona mě něco povídá.
0: A co ti povídá?
1: Co pak já vím? Počkej.
2: Režim parkety.
1: Režim parkety. A mám tam lino nějaký?
0: Režim lino tam není.
1: Ne, tichý režim.
2: Režim sání kapalin.
1: Režim odsávání kapalin.
0: To bys musel
1: jako
0: něco vylejt.
1: Jo.
0: Ale to by stačí automatický režim.
1: Jo.
0: No, když si dáš automatický režim.
1: Automatický režim, tak ano. Jsem tam.
0: A když to zmáčkneš, tam je takový, jako kdyby si chtěl tím střílet.
1: Jo.
0: Tak ti to udělá režim max.
1: To je ale šikovník.
0: A bude ještě to trošku prostě přitlačí na pilu. Přitlačí to trošku ještě víc na podlahu. Tak bys možná říkal, za melou, co to tam povídá. Ano, my tady totiž máme u nás ve studiu...
1: Podívejte se na ten, na webkameru.
0: Ano, to, o co soutěžíme, a to je podlahová myčka Roventa X-Clean 12 Wet and Dry v hodnotě 14 500 korun. Je to takhle, budem celý týden vám... dávat.
3: To nebudu celý týden držet.
0: Ne, celý týden to nebude tady Vašek držet, nebojte se. Celý týden budeme vám dávat otázky, budete muset dávat pozor v našem vysílání, až v pondělí příští týden vyhlásíme vítěze, který si bude moc od nás právě odvést tuhletu revoluci v úklidu, protože je to víceúčelový vysavač, který otevírá celou novou kategorii spotřebičů pro úklid, protože je to mnohem víc než jen tyčový vysavač nebo mop. Jedná se o multifunkční přístroj ne na běžné suché, ale i na mokré vysávání, což znamená, že s ním jedním tahem vysajete i rozlité tekutiny, rozbité vejce, nebo třeba jo, hele, nějaká skvrna od kečupu, tu někomu upadne kečup nebo jogurt, tak se to tam rozprskne, takže vy můžete takhle s Roventou to přejet, vyluxovat, nebo jakoby vycucnout a ještě si to tam můžete přetřít a máte to hotový.
1: Tak jo. Já už to mám taky hotový.
0: Ty už to máš taky hotový.
1: Já.
0: Dneska to máme jednoduchý, prosím vás, budeme soutěžit na e-mailu rano@expressfm.cz. Dneska se ptáme úplně na jednoduchou otázku, takový základ rozehřívací. Z jaké země je značka Roventa? Jo, napište nám teda ještě jednou, říkám na rano@expressfm.cz. Dneska to máme takový rozehřívací, ale celý týden pro vás budeme mít úkoly. No a příští pondělí někdo vyhraje Roventa X-Clean 12 Wet and Dry v hodnotě 14 500 korun. Novinka.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prák. Vstupenky jsou již v prodeji.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
5: Klášterec nad Ohří. Město, kde se historie dotýká moderního života. Objevte novogotický zámek, nádherný park i muzeum porcelánu. Ochutnejte svěží a léčivé minerální prameny v malebném areálu na břehu řeky Ohře. Klášterec nad Ohří, místo, kde historie ožívá a příroda dýchá. Přijďte prožít víc než jen výlet.
6: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
7: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
8: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
9: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
10: Rozlučte se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
11: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Express FM.

0: Vaccines a Heartbreak Kit na Expressu 9.26. Docela mě baví policie, jak je vždycky jako aktivní ve chvíli, kdy se v té zemi, nebo nějaká účastnická zem, se převtělí do fanouškovského národa.
1: Ano.
0: Teď se stalo, opět se to stalo třeba v Peru, protože tam to mají jako na pořádku, už to je asi tři roky za sebou vždycky, když je nějaký mistrovství světa nebo něco, je tam nějaký prostě maskot, policisté se převléknou za maskota a jdou prostě k nějakému kriminálníkovi a oni ho tam prostě zatknou. Jo? Teďka tam přišli jako ten Los Maple a ten Orel.
1: Ano.
0: Jo? Přišli v těch prostě chlupatých těch s těma placatýma velkýma nožičkama nějakýho drogovýho dílera jako velkýho nějakýho bose jako takhle zabásli. A je to přijde strašně vtipný, protože ono se to dělo třeba i v Koreji, kdy byl nějaký ten čínský rok nebo nějaký ten rok draka, tak taky tam prostě byl vlastně takový jako velký drak, který přišel do baráku a celý to tam vyplenil, jako že to tam pozatýkali.
1: A myslíš, že je o to rvačka na policejní stanici?
0: Nevím.
1: Nebo že to je za trest, že musíš jít v tom převleku.
0: Takhle, asi je to jako vtipný, když to dopadne dobře. Samozřejmě to seš potom za hrdinu. Že potom i v těch oblecích, právě nebo v těch převlecích se vlastně potom fotíš s tím kriminálníkem jako v tomhle tom případě. A mně to přijde docela fajn. Zajímalo by mě, jestli ten fundus platí jako policie, nebo jestli si to prostě koupí sami. Nebo jestli si to někde půjčují po rodinách.
1: A nebo možná je nějaká tajná dohoda vždycky mezi policií a organizátorem těchto velkých akcí.
0: Že by jim propůjčili, hele, potřebujeme udělat pár zátahů.
1: Že oni třeba vyrobí víc těch kostýmů a jeden vždycky dostane místní policejní sbor, aby v tom mohlo zatýkat lidi.
0: Jo, ale právě v té Limě tam to teda jako funguje, že to je fakt rok co rok tam takhle někoho nějakým...
1: Vyhmátnou.
0: Hele, počkej. To bylo teďka... Předloni to bylo v Obřím Klišovém jako medvěd, to bylo, tam přišli k tomu baráku a tam byl nápis, si důvod, proč se usmívám? A tam byla nějaká podezřelá dílerka a oni hnedka zalehli v těch velkých oblecích, jo. A nebo měli obří maskot kapibary.
1: Kapibara, to by bylo fajn.
0: Ale to je ten přesně převlek, kdy tam jsou dva v tom obleku, v tom jednom. Tam prostě každý dělá prostě ty nožičky.
1: A co, když začne utíkat ten dealer? To je podle mě blbý. Myslíš, že je potom lepší oddělit jakoby zadu a zadek a hlavu?
0: Kapibara je roztržená. Ta je úplně u vytržení.
1: A teď nevíš, že se tě honí kapy nebo bara, že?
0: Takhle, ale v Brazílii to bylo už třeba letos v únoru, to bylo parta ze Skubidu, takhle zatýkala. Jo, čínský lvy, tanec, Tajsko, Santa Claus a elfí pomocníci, to je ve státech vždycky v nějakých obchoděcích.
1: A proč my to nemáme?
0: Já nevím. Máme nějakou takovou postavičku, která by to mohla?
1: Jo, třeba Pat Amat?
0: Jo, ano, to by bylo ikonický.
1: No, a nebo, když je to zatkli Pat Amat.
0: A nebo když je to mistrovství, tak by to mohl být vlastně králíce z klobouku.
1: No, vstává to cvičit.
0: Bopa Bobek. Když vás zatýká Bopa Bobek, tak má taky ten
1: Bobek. No a pak by bylo takový focení, že vlastně ty bys měl Bopa Bobek, to by byly ty policisté a měli by ten klobouk a v něm by stál ten zločinec.
0: Myslíš klobouk kouzelníka Pokustona?
1: Ano.
0: Jak sedí na tom klobouku a pouští Bobek, protože ho chytli.
1: No.
0: A je to hotový. Express ráno. Express ráno.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Jednu dopravní nehodu potkáte na šestce, tedy před Karlovými Vary u obce Bochov, kde tam je průjezd se zvýšenou opatrností. Pozor si dejte také v Praze, pokud jedete na Ořechovce, ale také v Ořechu v ulici Karlštejnská a také u Prahy v Kamenici. I tam máme dopravní nehodu a ještě stále se řeší dopravní nehoda na D1, a to u Kroměříže, kdy se vyboural nákladák a dvě dodávky a silnice a dálnice tady je v tuto chvíli úplně uzavřená.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
1: Express FM. Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
3: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
4: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
2: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný, proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
5: Vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém Středohoří. V Muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
6: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
11: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
12: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
13: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
15: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: Listen, listen.
1: Listen, listen.
0: Ano.
1: Slyšte, slyšte.
0: To balíme.
1: Balíme to?
0: Jo.
1: To je dobře.
0: Já se tady svoje posmrkaný studio po sobě uklidím, než přijde Míša, tak aby to nechytla ode mě ještě nějakého
1: moribundus. My po sobě uklidíme a zítra zase přijdeme, budeme tady mezi 7 a 10. Mějte krásný den, budeme se na vás těšit, ahoj.
0: Ahoj, já to pak zase po sobě uklidím zítra.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policie pátrala po 18 parašutistech po pádu na tandemových seskocích. 4 jsou vážně zraněni. Informovali o tom zástupci záchranných složek. V péči zdravotnické záchranné služby jsou 4 vážně zraněné osoby a zásah stále pokračuje, uvedl mluvčí krajských záchranářů Martin Štěpán. Krajně pravicový kandidát Abelardo de la Espirela těsně zvítězil v rozhodujícím nedělním druhém kole prezidentských voleb v Kolumbii se ziskem 49,7% hlasů. Slibuje zásah proti korupci a vylepšení ekonomiky. Fotbalisté Kapverd se postarali o další překvapení na turnaji. Po remíze se Španělskem dokázali získat bod i s Uruguayí po nerozhodném stavu 2-2. Egypt zvítězil nad Novým Zélandem 3-1 a se 4 body vede skupinu G. A dneska bude během dne oblačno až zataženo a na jihozápadě a jihovýchodě se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Hit the Wall, Gracie Abrams na Express FM. Jako po nárazu do zdi si připadám já, protože sice už je tady zase pondělí, ale já jsem si o víkendu jako vůbec neodpočela, takže ano, cítím se jak po nárazu do zdi, ale doufám, že tak nebudu i mluvit, protože to by teprve byl problém, když se tím živím. Co nás dneska čeká tady? My se ohlídneme za víkendovou Grand Prix, mrkneme se, co kutí Martin Scorsese, probereme, který umělec nepoznal z rády a svoji vlastní píseň a chtěl na ní natočit cover. A taky začaly prázdniny, tak na to se podíváme taky. To vše a ještě víc dostanete dneska tady v dopolední na Express FM, u kterého vás vítá Míša Tumová. Express FM.

0: Depeche Mode Precious. Precious byli taky návštěvníci víkendového Grand Prix, o tom si povíme zase za chvilku. Před námi Gorillaz nebo třeba Calvin Harris z Jazzy.
1: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
2: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
3: Klášterec nad Ohří. Město, kde se historie dotýká moderního života. Objevte novogotický zámek, nádherný park i muzeum porcelánu. Ochutnejte svěží a léčivé minerální prameny v malebném areálu na břehu řeky Ohře. Klášterec nad Ohří. Místo, kde historie ožívá a příroda dýchá. Přijďte prožít víc než jen výlet.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show, v divadle Hibernia.
7: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
12: Express. Music first. Express FM. You know the

Calvin Harris a Jazzy Satisfy na Express FM. Pokud jste o víkendu sledovali burácení motorů, pak víte, že na brněnském Masarykově okruhu včera odpoledne úspěšně skončila motocyklová Grand Prix. Před víkendem panovaly obří obavy hlavně z tropického počasí, což se nakonec bohužel teda podepsalo na zdraví fanoušků. Záchranáři museli od pátku ošetřit celkem 160 lidí a nejčastěji šlo právě o kolapsy z horka, dehydrataci nebo i bodnutí hmyzem. 30 fanoušků si dokonce museli poležet v klimatizovaném stanu záchranky. Ale jinak, ten letošní ročník proběhl naprosto bez problémů. Brněnští strážníci si víkend neskutečně pochvalovali a označili ho za mimořádně klidnej. V centru města ani v okolí okruhu totiž nemuseli řešit ani jeden případ vandalismu, krádeže nebo těžké opilosti, což je při takovém počtu lidí skoro zázrak. To já jsem pyšná, že nemáme u zahraničních účastníků ostudu, že se nekradlo nebo nedělal bordel. Dobrá práce. Tohle je track Crazy Again

Doči asi za Girl Get Up na Express FM. Pokud ještě vydejcháváte zážitky z letošního rokáče, tak mám pro vás úplně čerstvou zprávu, která mi přišla teďka před půl hodinou. Na Rock for People zářila americká parta Papa Roach, která předvedla energickou skvělou show pro desítky tisíc lidí, a oni se vrátí do Česka ještě letos. V rámci svého masivního turné Rise of the Roach ovládnou 24. listopadu pražské O2 Univerzum. Přivezou sebou úplně novou show a skvělý předkapely Landmarks a Sleep Theory. Zazní jak prověřený numetalový

0: Express ráno.
1: Tak co tu máme, agente Venouši?
2: Máme tu hlášený pořádný svinčík.
1: Tak se na to podíváme.
2: Chodba?
1: Čistý.
2: Koupelna?
1: Čistý.
2: A obývák?
1: Ale ne, systém hlásí vysoké znečištění. Vidím psí chlupy, rozlitou kávu a... Fuj, co je tohle?
2: Potřebujeme posily.
1: Přivezte podlahovou myčku Roventa. Ta si s tím poradí.
3: Zahajuji vysávání a vytírání. Aktivuji režim Max.
2: Všechno dobře dopadlo.
1: Pokud i vy chcete mít doma čisto, poslouchejte Express ráno a vyhrajte podlahovou myčku Romenta X-Clean 12 v hodnotě 14,5 tisíce korun.
0: Express ráno s Babou Hačí a Vaškem Mašindou.
4: Rizí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří Výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku, Jitřichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
5: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a

0: získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
3: Potisk dárky, byla byl CZ.
4: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy 26. až 28. června v OC Letňany.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Hej vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
8: Music. First.
9: Express FM.

Purple Disco Machine, Moskena a Nox, Fireworks právě doznělo na Express FM. Pokud jste se už nemohli dočkat pátku, protože mělo vyjít v pořadí 7. studiové album od newyorských indie legend The Strokes, tak vás musím bohužel trošku zklamat. Kapela totiž na poslední chvíli oznámila, že vydání desky s názvem Reality Awaits posouvá o měsíc, konkrétně na 24. července. Kytarista Albert Hammond Jr. to na síti X vysvětlil tak, že zkrátka chtěli, aby digitální release na streamovacích platformách vyšel přesně ve stejný den jako fyzické vinily, které se v lisovnách trochu zdržely. Očividně to nedělali ty vinily u nás v Loděnici, protože by se to určitě nezdrželo. Aby ale fanoušky navnadil, tak hned v zápětí dodal, že tenhle nový materiál zní, jako by ho nahrála nějaká, cituji, mladá divná kapela. No, tak ještě, že se živí jako hudebník a ne jako obchoďák, protože to by mi neprodal takhle. Na novince Strokes pracovali přes 2 roky a částečně vznikala v Kostarice pod dohledem legendárního producenta Ricka Rubina. My si to čekání teď zkrátíme jejich dubnovým singlem Going Shopping z toho chystaného alba.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Pětina školáků ve věku 11 až 15 let podle studie pije energetické nápoje každý týden. Organizace Ministr zdraví spolu se zástupci ředitelů škol a rodičů vyzvala k zavedení jejich prodeje až od 16 let. Podle učitelů jsou děti v důsledku nadměrné stimulace roztěkané a neschopné udržet pozornost. Britský premiér Starmer rezignuje. Skončí také jako šéf laboristické strany. Na postu premiéra zůstane pouze do doby, než bude vybrán jeho nástupce. Ottawa vyměnila svého kapitána na Floridu. Panteři se budou od příští sezóny opírat o bratrskou dvojici Tkačaků. Do Kanady míří balíček vysokých draftových voleb. A dneska bude během dne oblačno až zataženo a na jeho západě a jeho východě se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Posloucháte dopoledne na Express FM, tohle byly Nothing But Thieves Evolution, což je vývoj. Vývojem prošel taky jeden z nejbláznivějších rockerů, Steven Tyler z Aerosmith. Ten jednou prohlásil, že nezná rockovou kapelu, která by byla 100% čistá. Sám o tom ví svoje, protože ve své nejdivočejší éře v 70. a 80. dokázal podle svých slov doslova vyšňupat polovinu Peru a za drogy utratil přes 5 milionů dolarů. S kytaristou Joem Perrym se jim ne nadarmo přezdívalo toxický dvojčata a absolutní vrchol jeho tehdejší zmatenosti přišel v roce 84. Tyler seděl s kapelou v autě, v bostonském rádiu zrovna začala hrát nádherná rocková balada a on se nadšeně otočil na zbytek skupiny s tím, že je to geniální věc a že na ní musí okamžitě natočit cover verzi. Kytarista Joe Perry ho tehdy suše usadil větou: Stevene, to jsme sakra my. Byla to totiž jejich vlastní 9 let stará písnička. V roce 88 mu zbytek kapely musel dát tvrdý ultimátum. Buď léčení, nebo končíš. Tyler sice absolvoval několik rehabilitací a zažil řadu recidiv, ano, dneska je ale dlouhodobě čistý. Sám říká, že střízlivost si drží hlavně proto, že nechce riskovat svůj dům, svoje děti a kapelu, která dodnes dokáže vyprodat stadiony za $1 milion na noc. My tady máme track Walk This Way od Aerosmith společně s Run DMC, který vznikl v roce 86, čili v tom divokém období. Právě teď na Expressu.

0: nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zařazena v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty. Express
2: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Vivaldiho čtveroročních dob tak, jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška Ensemble poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prák. Vstupenky jsou již v prodeji.
5: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
6: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
7: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
8: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
10: potisk, trička, bela, CZ.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Somber Potential na Express FM. Pokud už pomalu balíte kufry a plánujete letošní cestu k Chorvatskému moři na Jadran, tak mám pro vás jednu zprávu, která vám sice letos ještě úplně jako nepomůže, ale od příštího roku vám dost zásadně zachrání nervy. Chorvatsko totiž chystá revoluci na svých dálnicích. Definitivně tam skončí klasický mýtný brány a s nima i ty nekonečný otravný kolony. Chorvati právě dokončují moderní elektronický systém s názvem Krolibertas, který bude fungovat na principu volného průjezdu. Žádný zastavování pro lístek, žádný placení u okýnka. Kamery na nových branách jednoduše sejmou vaši SPZ-ku nebo palubní jednotku a peníze se vám strhnou z karty online podle toho, kolik ujedete. Celý to propukne 1. března příštího roku, takže letos si ty kolony u záhřebu můžete ještě naposledy tak jako nostalgicky užít.

0: Začaly prázdniny, nebo začínají, a už velice brzy, myslím, že už příští týden, nejsem se jistá. Od té doby, co se mě to netýká, tak to nestíhám moc sledovat. Nicméně mě zajímalo, jak dlouhý mají prázdniny ostatní děti po Evropě nebo třeba po světě. Protože třeba některé jižní a východní státy mají prázdniny, které by jim naše děti mohly závidět, protože trvají třeba 3 měsíce. A to má Itálie, Španělsko a Řecko. A je to z toho důvodu, že v červenci a srpnu jsou tam tak brutální vedra, že by se děti ve školách bez klimatizace upekly, takže tam jim začínají prázdniny už začátkem června. Stejně tak to má Turecko, Lotyšsko a Estonsko. Tam mají prostě stabilně 3 měsíce volna. Červen, červenec, srpen. Kdo má volno nejkratší? A nemusíme chodit daleko, jsou to sousedi a je to Německo. Tam mají děti pouhých 6 týdnů volna. Navíc, aby neskolabovala doprava na dálnicích, tak mají Němci prázdniny rozdělený do několika vln podle spolkových zemí, takže někomu začínají už v červnu a někomu až na konci července. A Velká Británie, tam mají taky 6 týdnů, typicky od konce července do začátku září. Dánsko a Německo se taky drží zkráceného režimu, tam mají kolem 6 až 7 týdnů. Co je šílený, tak ve Švýcarsku záleží čistě na konkrétním kantonu. Někde mají děti volno 5 týdnů a jinde 10. To je hrozně nefér. A pokud vyrazíte na jižní polokouli, tak tamní školáci prožívají v červenci a srpnu svou nejhlubší zimu, takže hlavní letní prázdniny mají třeba v Austrálii a na Novém Zélandu v prosinci a lednu. A v červenci mají sice taky volno, ale to jsou jejich zimní prázdniny, které trvají jenom 2 týdny. Takže suma sumárum našich stabilních 62 dní v červenci a srpnu je takový zlatý střed.
1: Express FM.

0: Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
5: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
4: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
6: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří Výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku, Jetřichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
7: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
8: Začalo samočištění a vysoušení.
7: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
9: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
10: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
13: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
14: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
15: V tom musí být celá liška.
16: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
17: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
16: Děkuju.
18: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
19: Jsme energie tohoto města.
20: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
21: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
20: Těšíme se na vás.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Lil Nas X promluvil o tom, jak je na tom s duševním zdravím. Poté, co se před rokem v LA producíroval nahej a s fetlej, zatkla ho policie a postoupil terapie a je prý víc v pohodě. Diagnózu bipolární poruchy zná dlouho, ale bál se brát léky, aby si lidi o něm něco špatného nemysleli. Už tak cítil na sebe tlak, že je černoch a ještě k tomu gay. A teď k tomu ta psychická porucha. Takže je zamedikovaný s tím, že se chystá nová hudba, nejspíš New Town Road. Jsou umělci kontaktní, kteří skočí do davu a nechávají se unášet na jejich rukou. A pak jsou zpěváci, kteří se podobným situacím raději vyhýbají. Jako v případě Olivie Rodrigo. Fanoušci jen proto, aby mohli být v první brázdě na jejím koncertě, tak jsou již brzy pod pódiem a aby jim nikdo nezabral místo, tak raději neodcházejí. A aby nikam neodešli, tak si koupí plínu a do ní dělají hlava nehlava. Olivie ale tohle na koncertě poznává. Ne, že by někomu koukala pod sukni, ale z prvních řad se line smrad jak z veřejných záchodků. Velký úspěch filmu Michael v kinech rozhoupalo bratry Jacksonovi natolik, že vyráží na tour zase jako Jackson 5. Michael už není, ty to taky ne, a kdo z originál sestavy bude, tak to je jenom Marlon a Jackie. Zbytek doplní muzikálová sestava. Jackson 5, nebo spíš Tribute, se zastaví i mimo státy, například v Anglii, Španělsku nebo německých Brémách.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Olomoucký krajský soud v kauze údajného čtvrtmiliardového krácení daní při obchodech s palivy zprostil 13 obžalovaných lidí, opavskou firmu FAU a vyškovskou Verami International Company obžaloby. Podle obžaloby firmy při nákupu pohonných hmot využili obchodních společností pro řetězové obchodování se zbožím, čímž se vyhnuli zaplacení daně. Policie v pátek objevila v tajných podzemních bunkrech na předměstí Sydney téměř 3 tuny kokainu. Jehož hodnota se odhaduje na 816 milionů australských dolarů, tedy 12 miliard korun. Jde o největší množství, jaké kdy bylo v zemi zabaveno. Dvěma podezřelým hrozí až doživotní vězení. Tenistka Linda Nosková se po včerejším triumfu na turnaji v Berlíně posunula na 10. místo ve světovém žebříčku a poprvé v kariéře je tak v top 10. A dneska bude během dne oblačno až zataženo a na jeho západě a jeho východě se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 31, na jihu Moravy až 33 stupňů Celsia. Tohle byly polední zprávy, před námi je poslední společná hodinka. Ještě jednou vás zdraví Míša Tůmová.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Noah Kahan, Doors, krátce po poledni na Express FM. Pokud dnešní pondělí taky prožíváte s takovým těžkým sebezapřením, tak vězte, že v tom nejste sami. Nejslavnější oranžový kocour na světě, Garfield, je na tom totiž aktuálně ještě o dost hůř. Herní vydavatel Microids právě oficiálně oznámil s Brusunovou 3D skákačku s naprosto trefným názvem Garfield Escape from Monday, tedy útěk od pondělí. Příběh začíná ve chvíli, kdy jeho majitel John omylem nakrmí Garfielda špenátovejma lazaněma od padoušského šéfa jménem Chef Monday, šéf kuchaře. Chef Monday, čili v překladu kuchař pondělí. Garfield po téhle gastrokatastrofě upadne do hlubokého spánku a probudí se ve své vlastní noční můře. Ta je plná té nejhorší myslitelné zeleniny, sladkostí bez cukru a dalších kulinářských hrůz. Abyste Garfielda probudili, tak budete muset proběhnout přes 40 levelů, kde se kocour bude prohánět v kostýmu krocana nebo kovboje s lasem. Hra vychází letos 24. září na všechny konzole i počítače, takže pokud přežijeme tohle dnešní pondělí, tak na podzim z něj můžeme zkusit utíkat společně s Garfieldem. Ale třeba vám k tomu dnešnímu útěku pomáhá i naše hudba. Tady je Harry Styles, American Girls.

0: Duke Dumont a Amy Need You 100% na Express FM, kde nám za chvilku zahrajou taky Temple City nebo Justice. Podíváme se, co novýho vyvádí Martin Scorsese.
1: Vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém středohoří. V Muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
7: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.
11: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Benovříčany. Benovříčany.cz.

0: Justice a Semian, We Are Your Friends na Express FM. Všimli jste si, jak moc jsou staří hollywoodští režiséři nadšení z umělé inteligence? Scénárista filmu jako Taxikář nebo Poslední pokušení Krista, Paul Schrader, se loni nechal slyšet, že nechápe, proč se scénáristi měsíce trápí s vymýšlením nápadů, když jim chat GPT vyplivne geniální koncept za pár vteřin. A není sám. Martin Scorsese teď čerstvě šokoval prohlášením, že se stává poradcem pro technologický startup, který bude pomocí AI pomáhat s tvorbou storyboardů, což dost možná sebere práci spoustě kreslířů. A proč jsou tihle sedmdesátníci a osmdesátníci tak v pohodě s technologií, která děsí mladé tvůrce? Odpověď je jednoduchá. Oni už si svoji genialitu dokázali v sedmdesátkách a následky masové nezaměstnanosti v kreativních oborech už zkrátka řešit nebudou. Jinými slovy, po nás potopa v praxi. Jinak toho filmu, natáčeného v Česku, What Happens at Night, co má na svědomí Scorsese, tak toho se dočkáme na plátnech kin až v příštím roce. Ale tady ten režisér do toho má roztočený další film s DiCapriem a to bude krimi drama thriller Midnight Vendetta. A k tomu ještě má roztočený historický drama Life of a Jesus s Andrew Garfieldem a Milesem Tellerem. To není jenom aktivní důvod, to důvod, důchod. Tohle to je hyperaktivní důchod a já jsem ráda, že se mu takhle daří.
1: Express FM.

0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: Dárky, ratatarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Express FM.

Editors Called In, krátce před jednou na Express FM, kde teda se blíží konec mého vysílání, a to znamená fun fact nakonec. Věděli jste, že přes 60% všech jezer na celé naší planetě leží v jediné zemi? Tou zemí je Kanada. Když se to přepočítá na čísla, tak je to naprostý úlet. Kanada má na svém území přes 2 miliony jezer. Je jich tam tolik, že kdybyste chtěli každý den navštívit jedno jediný, nestačil by vám na to ani celý lidský život, protože by to trvalo bezmála 5500 let. Je to jeden z důvodů, proč mám Kanadu na svém bucket listu, jednou se tam určitě podívám. V nejbližší době to ale asi nebude a v té úplně nejbližší době, čili v příštích pár vteřinách, mizím, to je můj jasný plán, a předávám to tu kolegyni Veronice, která s váma stráví odpoledne. Tak pa.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pražští radní dnes odvolali zastupitele hlavního města a kandidáta ANO na primátora Ondřeje Prokopa z dozorčí rady městského dopravního podniku. Důvodem je zjištění Seznam zpráv, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty. Britský premiér Keir Starmer dnes oznámil, že odstupuje z funkce lídra vládní labouristické strany. Ve funkci premiéra zůstane, dokud strana v příštích týdnech nevybere jeho nástupce. Tenistka Linda Nosková se po včerejším triumfu na turnaji v Berlíně posunula na 10. místo ve světovém žebříčku a poprvé v kariéře je v top 10. Česko čeká další tropický týden. Na jehož konci teploty vystoupají k 35 stupňům Celsia. Dnes a zítra opět hrozí silné bouřky, a to zejména pro jeho západní polovinu Čech a jich Moravy. Zítřejší nejvyšší teploty vyšplhají ke 30 stupňům Celsia. Na Moravě bude 32. Po 13. hodině na Expressu odstartovalo odpoledne s Veronikou. Přeju vám krásné pondělí.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

rozvodu zažertovali ovšem pouze ve formě písničky Blossoms. Velký ironici v poslední době mají takový legrační témata. Zdraví vás Veronika, vítám vás v létě, které už zažíváme druhým dnem, když pokud je o teploty, tak ho už zažíváme několik týdnů. Já jsem si vždycky myslela, že se nepotím a už si to nemyslím. Taky jsem ještě nikdy nezažila, že bych měla úplně pihovatý ruce, ale jednu pihu zvedle druhý. Budu se muset nějak začít mazat i na cestu do práce. A vzala jsem si černý oblečení, velmi intuitivně. Vůbec jsem si to nedala do souvislosti se stávkou České televize a Českého rozhlasu, takže jsem tady v barvách, abych držela basu. Jinak před Českým rozhlasem je dnes takový kulturní program v rámci stávky. Právě dohráli Bert & Friends, dále tam můžete vidět Toma Artveje, který právě nastoupil. O 14. hodiny Pokáč, Jakub Koenig, poté Něco něco v 15 hodin, Xindl X, Marie April, Bára Basiková, Rydina Ahmedová, od 5 Dukla a Lenka Dusilová. Až do 6 hodin tam bude program. Tolik tedy ke stávce, která právě probíhá, a my si jdeme hrát, Rose Grey, Everything Changes, But I Won't. Express FM.

0: Včera uplynulo přesně 30 let od největšího koncertu české skupiny nebo interpreta. Od koncertu s největší návštěvností. 21. června roku 1996 totiž Jan Nedvěd na pražském Strahově slavil své padesátiny. Měli tam koncert spolu se svým bratrem a přišlo se na ně podívat 60 tisíc diváků. Zatím tento rekord nebyl překonán. Za mnou chvíli tu máme Malcolma Todda a pustíme se taky It's Everything nebo Billie Eilish.
1: Vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém Středohoří. V Muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show. V divadle Hibernia.
4: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Mají jen pěkné T-shirty, tělovin dodo, pinci bauzen, zjišťoval jen ty tělo kerem sínsí, jen hanka hao.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
10: Music. First. Express FM.

0: Dnes mají svátek Pavly. Přeju vám všechno nejlepší, Pavly. Před 6 dny měl na letní scéně Muzea Kampa premiéru Klan Baťa. Muzikál, který je takovým průřezem generacemi toho obuvnického rodu. Je to muzikál, ve kterém se i rapuje, je to muzikál, ve kterém se stepuje. Ten Klan Baťa byl opravdu výborně přijat. Jak, s kým mluvím, ten na topě je Ódy, recenzenti také, což se zas tak moc často nestává u těchto venkovních letních plenérových scén. Všichni strašně kladně hodnotí energii, nasazení, že to má krásný spát, že všichni krásně zpívají. V hlavních rolích Oscar Hess, Marek Lambora, Daniel Krejčík, Tomáš Klus nebo Thomas Sean Pšenička. No a milý zlatý Klan Baťa je úplně vyprodán. Až do konce sezóny této. Prostě je vyprodáno, nedá se nic dělat, já to taky neuvidím, takže zbývá koupit si lístky na další inscenace Meda, Forman, Verich. Všechny tři jsem viděla. Klan Baťa až příští rok. Co se dá dělat. Takže tak přidávat se zřejmě nebude. Pustíme si Billie Eilish, Therefore I Am.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

A to byly Nerd, Way She Dances. A příští pátek odstartuje Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Možná to víte, možná nikoliv, v začátcích tohoto festivalu, který se začal psát před 80 lety, už historie se začala psát tehdy, hostila akci Města dvě, kromě Karlových Varů, to byly taky Mariánské Lázně. A právě proto v Mariánských Lázních dva dny před oficiálním zahájením Karlovarského festivalu, tedy 1. července, proběhne v Městském divadle projekce, speciální projekce novinky Pedra Almodovara Hořké svátky. Je to film, ve kterém režisér Almodovar zkoumá etické hranice umělecké tvorby. Je to film, který má dvě dějové linky. V té jedné dějové linii vypráví příběh uznávaného scénárista a filmového režiséra a v té druhé linii zkoumá osudy hrdinky jeho nového scénáře, reklamní režisérky, která truchlí po své zesnulé matce.

0: práce a snaží se to zahnat prací. Tak tenhle ten film, který se tedy jmenuje Hořké svátky, můžete už příští středu vidět v Mariánských lázních, stačí se obstarat vstupenky, bude tam i speciální festivalová delegace z Karlových Varů, uvádět to bude Marek Eben. No a pak už film bude promítán v rámci Karlovarského festivalu. Dál si budeme hrát Rudimental, mám tu nachystané taky Muse s jejich novinkou Night Shift Superstar.
1: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
2: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
3: Express FM.
4: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
7: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
8: Potisk trička, bela bel, CZ.
9: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

Skupina Muse vydá už tento pátek svoji 10. desku, která se bude jmenovat The Wow Signal a bude zkoumat tajemství vesmíru a možnosti kontaktu s něčím mnohem větším, než jsme my sami. A my si teď pustíme aktuální nový single, který se jmenuje Night Shift Superstar a na Muse je to překvapivě hodně disco. Novinka.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Vláda by dnes měla rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Vyřešit několika měsíční spor s prezidentem Petrem Pavlem, který se plánuje vrcholného fóra zúčastnit přes nesouhlad s vládních motoristů, premiér Andrej Babiš slíbil po čtvrtečním setkání ministrů obrany Aliance. Série střeleb v Chicagu si od pátečního večera místního času vyžádala 7 mrtvých a 38 zraněných. Americký prezident Donald Trump naznačil, že uvažuje o vojenské intervenci v tomto městě. Fotbalová Karviná figuruje v losu nové sezóny první ligy. Definitivně sestoupila pražská Dukla. Obhájci titulu fotbalisté Slavie zahají novou sezónu první ligy o víkendu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Sparta se na úvod představí v Brně proti jedinému nováčkovi Zbrojovce. Plzeň bude hostit Liberec. Podzimní derby pražských S se odehraje už na konci srpna v 6. kole na Letné. Česko čeká další tropický týden, na jehož konci teploty vystoupají až k 35 stupňům Celsia. Dnes a zítra opět hrozí silné bouřky, a to zejména pro jihozápadní polovinu Čech a jih Moravy. Zítřejší nejvyšší teploty vyšplhají ke 30 stupňům Celsia, na Moravě bude 32. To byly zprávy ve 14 hodin, posloucháte Odpoledne na Express FM, u kterého vás zdraví Veronika Kloušková. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Další hodinu na Express FM nám zahájila Charlie XCX mimo jiné. Toto je ten týden, kdy se v Česku objeví Bloodfest. Festival jehož duchovým otcem, člověkem, který ho vymyslel, je Youngblood a který se poprvé představí mimo území Velké Británie, a to zrovna v Česku, v Hradci Králové, a kde kromě hlavní hvězdy Youngblooda vystoupí taky Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal, Pale Waves a nebo naše domácí Pam Rabbit, kterou si Youngblood sám vybral. Takže to je tato sobota, vstupenky by měly být ještě k mání, ale není to jediný festival, který bude probíhat v Česku o tomto víkendu. K dalším se dostanu za malou chviličku, předtím si pustíme Sunbrellu, Kiss on Credits.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Zpátky k festivalům, z těch velkých festivalů vyjmenuju aktuálně teďka tři. Jednak je to Misfit Skate Cup, čili velké skateboardové mezinárodní závody, které proběhnou už po 31. na Pražském ostrově Štvanice. Vždycky je tam hudební program a vždycky je skvěle sestavený, tak letos tam budou hrát Doki Dog, taky američtí hiphopeři Dilated Peoples a v neděli to celé zakončí skupina PSH. V Táboře proběhne festival Mighty Sounds, na které se potkávají žánry ska, reggae, hardcore, punk, tentokrát s kapelemi Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation anebo skvělou reggae kapelou Agrolites. No a nesmím zapomenout ještě na jeden velký festival, který se koná úplně poprvé od pátku do neděle. Je to Hell Yes festival, který probíhá a proběhne na hradě Helfštín a tam se sejde skvělý line-up Ventolin, Dukla, Mutanti hledají východisko, Nobody Listen, Mat 213, Floex 2, Omsquare, Dnečko, Hrtl, Bratři, Via a další a další. Takže je to spíš elektrofestival a je skvěle obsazený, takže to je pro změnu hrad Helfštín a Hell Yes. Za malou chvíli se pustíme tu vilu, navštíví nás taky A$AP Rocky.
1: Sportuješ, chceš svaly, nechceš být unavený, nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
2: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
3: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška Ensemble poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prák. Vstupenky jsou již v prodeji.
4: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
5: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei WatchFit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
11: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

Posloucháte Express FM. Express. Express FM.

Tak to byl ASAP Rocky, o jehož koncertu, který proběhne v říjnu v O2 aréně, se bude rozhodně hodně mluvit. Už se o něm mluví teď, protože v tramvaji, když jezdím po Praze, slýchám mladé lidi, jak se sebe navzájem ptají. Máš lístky na ASAP Rockyho, nemáš lístky na ASAP Rockyho. Jeho turné Don't Be Dumb odstartovala 27. května, teď se jede jeho americká část, skončí až v listopadu v Řecku. No a Prahu, jak už jsem říkala, navštíví v říjnu. Můžeme už tedy ale číst recenze o tom, jak to turné vypadá, jestli je chválené či nikoliv, a ano, je chválené. Kritici, recenzenti vyzdvihují, že je to takovej jako dystopický spektákl. ASAP Rocky se snese do prostřed arény v takové fejkové helikoptéře a potom celá ta scéna působí jako místo revoluce nebo nějakého povstání, jo, jako barikády, dýmovnice a tak dále a tak podobně. Přespívá zhruba 40 svých hitů, takže myslím, že je se na to co těšit, pokud máte vstupenky. Pokud jste je nesehnali, tak třeba ještě někde jako vyšašíte, jo, po cestě. Rád si budeme Licky Li a taky Tudor Cinema Club. Express FM.

0: který pořádá Městská knihovna v Praze na lodi a Void Gallery. Pořádá ho každým rokem, takže od zítřka až do 16. července na náplavce na lodi a Void Floating Gallery uvidíte a zažijete téma závislosti. Protože závislost je jen jedna. Ať je to závislost na alkoholu, ať je to závislost na reality show, ať je to závislost na umělé inteligenci, vždy je to únik, vždy je to forma sebedestrukce. Každý den tam najdete různé akce, ať jsou to přednášky nebo prostě různé diskuze. Program najdete na mlp.cz a zrovna zítra tam od 19 hodin můžete zažít diskuzi s adiktologem, psychologem a terapeutem, magistrem Alešem Kudou. Takže podívejte se sami, vyberte si, co by vás zajímalo asi nejvíc. Hrát si za chvíli budeme Toma Grennena a pustíme si taky čerstvou věc od skupiny Interpol. Jmenuje se Sea Out Loud.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express.
4: Express FM.
3: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.
5: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
6: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
7: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
8: Klášterec nad Ohří. Město, kde se historie dotýká moderního života. Objevte novogotický zámek, nádherný park i muzeum porcelánu. Ochutnejte svěží a léčivé minerální prameny v malebném areálu na břehu řeky Ohře. Klášterec nad Ohří. Místo, kde historie ožívá a příroda dýchá. Přijďte prožít víc než jen výlet.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
11: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
12: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
13: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
14: V tom musí být celá liška.
15: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
16: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
15: Děkuju.
17: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
18: Jsme energie tohoto města. Oh.
19: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Music. First.
4: Express FM.

Poslouchali jsme zcela novou píseň od kultovní newyorské skupiny Interpol, která oznámila vydání 8. desky. Ta se bude jmenovat This Mirror Weighs a Ton. Jakože tohle zrcadlo váží tunu a vyjde 28. srpna. Tohle byla ochutnávka, první single. A teď si pustíme Campbell a potom si poslechneme rubriku, kterou pro vás připravuje Vašek z ranního vysílání, Vašek Mašinda, a jsou to hudební zprávy.

0: The beat goes on.
1: Express, Express, Express.
2: Hudební zprávy.
1: Music news.
3: Lil Nas X promluvil o tom, jak je na tom s duševním zdravím. Poté, co se před rokem v LA producíroval nahej a svetlej, zatkla ho policie a postoupil terapie a je prý víc v pohodě. Diagnózu bipolární poruchy zná dlouho, ale bál se brát léky, aby si lidi o něm něco špatného nemysleli. Už tak cítil na sebe tlak, že je černoch a ještě k tomu gay. A teď k tomu ta psychická porucha. Takže je zamedikovaný s tím, že se chystá nová hudba, nejspíš New Town Road. Jsou umělci kontaktní, kteří skočí do davu a nechávají se unášet na jejich rukou. A pak jsou zpěváci, kteří se podobným situacím raději vyhýbají. Jako v případě Olivie Rodrigo. Fanoušci jen proto, aby mohli být v první brázdě na jejím koncertě, tak jsou již brzy pod pódiem a aby jim nikdo nezabral místo, tak raději neodcházejí. A aby nikam neodešli, tak si koupí plínu a do ní dělají hlava nehlava. Olivie ale tohle na koncertě poznává. Ne, že by někomu koukala pod sukni, ale z první řad se line smrad jak z veřejných záchodků. Velký úspěch filmu Michael v kinech rozhoupalo bratry Jacksonovi natolik, že vyráží na tour zase jako Jackson 5. Michael už není, ty to taky ne, a kdo z originál sestavy bude, tak to je jenom Marlon a Jackie. Zbytek doplní muzikálová sestava. Jackson 5, nebo spíš Tribute, se zastaví i mimo státy, například v Anglii, Španělsku nebo německých Brémách.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pražské pankrácké věznici dnes lidé uctili památku právničky a političky Milady Horákové a dalších obětí komunistického režimu. Pětní shromáždění se uskutečnilo na místě, kde byla Milada Horáková před 670 lety popravena po vykonstruovaném procesu. Počet potvrzených případů eboli v Kongu přesáhl 1000, počet úmrtí činí 247. Tenistka Linda Nosková se po včerejším triumfu na turnaji v Berlíně posunula na 10. místo ve světovém žebříčku a poprvé v kariéře je v top 10. Česko čeká další tropický týden, na jehož konci teploty vystoupají k 35 stupňům Celsia. Dnes a zítra opět hrozí silné bouřky, a to zejména pro jihozápadní polovinu Čech a jih Moravy. Zítřejší nejvyšší teploty vyšplhají ke 30 stupňům Celsia, na Moravě může být až 32. Po 15. hodině pokračuje na Express FM odpolední vysílání, u kterého vás zdraví Veronika. Přeju vám příjemný poslech a hezký den.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Česká televize a Český rozhlas dnes vstoupili do výstražné stávky. Zaměstnanci přišli do práce v černém. Omezeno je z části vysílání České televize a také Českého rozhlasu. V 11.50 pracovníci Českého rozhlasu vytvořili živý řetěz kolem celé budovy, aby dali najevo, že hodlají nezávislost Českého rozhlasu bránit. No a před budovou probíhají koncerty. Teď v 15 hodin začal koncert Něco něco, vystoupí taky Xindl X, později od 16. hodiny Marie April, Bára Basiková, Rydina Ahmed. V 17 hodin to bude Dukla a taky Lenka Dusilová. Takže tolik k stávkové pohotovosti. Dále si pustíme Kasabian, Great Pretender, budeme si hrát taky Harryho Stylese, Biba Dubí a potom nás čeká dnešní Old School, který bude takovým velkým speciálem, protože jedna zásadní postava české scény včera oslavila 50. narozeniny.

0: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí ti Partners banka.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show. V divadle Hibernia.
6: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Express. Music first. Express FM.

0: Express Old School. Old school.
1: 50. narozeniny včera oslavila zásadní postava českého hip-hopu. Člověk, který položil základy české rapové scény spolu se svou kapelou PSH. Michal Opletal, jinak taky Orion, Papo Ory, anebo Vorel, legenda, svéráz, guru, věčný uličník s jedinečným rapovým výrazem, který ovlivnil několik generací a zanechal výraznou stopu i v historii našeho rádia, protože společně s Mikem Trafikem moderovali několik let hip-hopový speciál Black Star. Skupina PSH vznikla v roce 1993 na pražském sídlišti Jižní město a jejími zakládajícími členy byli Orion a Shitness. Později se k nim přidal Vladimír 518, v roce 2003 se sestava ustálila na současném složení, když ji rozšířil beatmaker a DJ Mike Trafik. Orion krom toho vydal 3 solová teritoria, s Jamesem Koulem vytvořil projekt Ory Koule a vedle PSH má v současné době taky boční sranda projekt Grupo Salsiča. My si na úvod pustíme song, ke kterému Orion napsal svůj první text, když mu bylo pouhých 15 let a jmenuje se Sloni už jdou. Express Old School.

škola. Včera večer jsem doma zamil mola. Raz, dva, tři, sloni už jdou. Mají dlouhý soboty a neteče jim do boty. Raz, dva, tři, sloni už jdou. Plácají ušima a taky repujou. Jo, raz, dva, tři, sloni už jdou. Mají dlouhý soboty a neteče jim do boty. Raz, dva, tři, sloni už jdou.

loni už domů. Plácají ušima a taky repujou. Láhe plná vodky, leje se mi do cicha, já už vážně nevím, kdo to tady naříká. Noviny kupuju, korálky chrastím, trávu kouřím a požár hasím.

dva, tři, sloni už jdou, mají dlouhý soboty a netece jim novoty. Raz, dva, tři, sloni už jdou, plácaj ušima a taky repujou, jo. Raz, dva, tři, sloni už jdou.

0: Raz, dva, tři. Sloni rapujou.
1: Tak to byly úplné začátky včerejšího oslavence Oriona jako textaře i rapera, který v tom tracku je skoro k nepoznání. A teď si poslechneme song z desky, která v roce 2001 definovala český hiphop. Je to pravděpodobně nejzásadnější album českého hiphopu, je to kultovní debut PSH Repertoár, který otevírá proslov herce Karla Hegera, co by si rána z Beržeraku ve filmu Baron Prášil. Repertoár vznikl v sestavě Orion, Vladimír 518 a DJ Richard. Desku produkoval DJ Witch. Na té desce najdeme hity, které znějí při koncertech PSH dodnes, Praha, Společný zájmy, Hlasuju proti. My se ale pustíme song nazvaný Tak a teď. Orionovi přejeme hodně zdraví a ať zůstane svůj a ať ho ten nekonečný příběh PSH nekonečně baví. Všechno nejlepší. Živili.
2: Express Radio 90.3 FM. Zdraví Orion.

0: Vyšknu všechno nejlepší k 50 nám Oriona, pokud byste mu chtěli popřát osobně, tak máte tu nejlepší příležitost tuhle neděli na Štvanici, kde jsou nejlepší koncerty PSH a PSH tam vystoupí v rámci Mystic Skate Cupu. Za malou chvíli si pustíme na New Archives a taky třeba Past.
1: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
2: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty. Express
3: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci CZ.
4: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
5: Vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém středohoří. V Muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
6: Klášterec nad Ohří. Město, kde se historie dotýká moderního života. Objevte novogotický zámek, nádherný park i muzeum porcelánu. Ochutnejte svěží a léčivé minerální prameny v malebném areálu na břehu řeky Ohře. Klášterec nad Ohří, místo, kde historie ožívá a příroda dýchá. Přijďte prožít víc než jen výlet.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Day.

0: každý den.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Potisk dárky, byla byl, CZ.
3: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

0: nás posloucháte průběžně a často, tak moc dobře víte, že středeční večery od 19. hodiny patří našemu speciálu Express Star, který pro vás točí Michal a zve si různé osobnosti, které pracují v televizním průmyslu. Dneska máme výjimku, protože dnes se bude Express Star vysílat, přestože máme pondělí, a to z jednoho prostého důvodu. Dnes totiž ve videotéce OnePlay a zítra na Nově odstartuje nová řada reality show Farma. A je to třetí řada a Michal si pozval nového kreativního producenta Farmy Lukáše Kodoně, aby prozradil, zda ta třetí řada bude úspěšná.
1: Česká farma má ťažký tento štart, napriek tomu, že na Slovensku je to absolutný fenomén a ja si myslím, že to je úžasný

Tak si na Expressu poslechneme píseň od skupiny PAS, která má venku novou desku Fotr. Bude to song Je mi 30, nejdu nikam. Mně je 51 a někam jdu. Jdu pryč, mizím zkrátka, jdu do háje, protože za chvíli je tu Michal s Petrem a začne Express Drive. Moc si s nima užijte jejich vysílání, poslouchejte samozřejmě dál a já se na vás budu těšit zase zítra v obvyklém čase 13 a 16 hodin. Mějte se krásně, ahoj.

more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Petr Pavel podle rozhodnutí vlády nebude součástí delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Po jednání kabinetu to oznámil Andrej Babiš, který delegaci povede. Prezident se k záležitosti vyjádří zítra, podle expertů už pravděpodobně odesílá kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Z podněcování nenávisti nařkl polského prezidenta Karla Navrockého jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenský. Varoval přitom, že takové počínání neskončí dobře. Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole 4letý zákaz činnosti. V noci na zítřek bude jasno až polojasno, ojediněle přehánky, kránu se mohou tvořit mlhy, teploty 12 až 19 stupňů, na horách kolem 14. Úterý pak bude polojasné až skoro jasné, ojediněle nás čekají přehánky nebo bouřky, teploty se budou pohybovat mezi 24 a 30 stupni, na horách bude kolem 22. Chvíli před 16. hodinou začíná Express Drive, tentokrát jen s Michalem. Petr si někde válí šunky.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Daughter from Hell, tak se bude jmenovat nové album Gracie Abrams, kterou jsme poslouchali, pilotní single Hit the Wall. No a ať už máte dceru nebo syna, tak jste určitě včera slavili Den otců, milí pánové. Někteří otcové z Argentiny možná vyrazili slavit do Spojených států, protože tam se dneska hraje další zápas, a to Argentina versus Rakousko. No, ale ne všichni mají šanci se na ten zápas dostat, protože právě v Argentíně se vláda rozhodla, že pošle s americkým úřadům seznam přibližně 13 tisíc mužů, kteří dluží výživné, s cílem zabránit jim v účasti na zápasech právě argentinského nároďáku. Jména rodičů budou označena prostřednictvím systému FAN ID, čím se argentinský program Tribuna Segura, který od roku 2025 zakazuje neplatičům výživného účast na domácích zápasech národního týmu, rozšíří právě i na globální scénu. Úředníci tvrdí, že ti, kteří jsou na seznamu, se stále mohou zápasu zúčastnit, ale musí okamžitě zaplatit dlužnou částku. Do té doby je poselství jasné. Nejlépe se starejte o své děti a až potom o Lionela Messiho a jeho další hat-trick proti Rakousku. My si teď dáme další skvělou hudbu, tentokrát z Austrálie, tohle jsou DMAs a jejich stále ještě zánovní single My Baby's Place. Za chvilku Caravan Palace, Michal vám stále přeje hezké odpoledne z Express FM.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má, a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partnersbanka.
2: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
0: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
9: Express FM.
10: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Už tuhle sobotu v Královéhradeckém parku 360 Bloodfest, no a samozřejmě jeho hlavní hvězda Youngblood určitě bude nabitý energií, tak jako v singlu Loner, který dozněl 24 minut po 16. hodině. Že není dobré věřit politikům úplně všechno, ukázal panžábský premiér, tedy samozřejmě indickém Panžábu, který veřejně vypil sklenici vody z posvátné řeky, která je samozřejmě znečištěna, jak už v Indii asi všechny, protože chtěl demonstrovat, že to je čisté a bezpečné. Tento okamžik se stal virálním, všude se to různě rozšířilo, no a následně se taky rozšířilo po tom videu, také se rozšířila informace, že byl hospitalizován. Samozřejmě to vyvolalo spekulace, jestli v tom hrála voda z řeky nějakou roli, a pravděpodobně asi si všichni umíme odpovědět, že to nebude úplná shoda okolností. Incident obnovil debatu o znečištění řek, veřejném zdraví a stavu posvátných vodních toků celkově. No, tak přejeme mu samozřejmě brzké uzdravení a chlapi, holky, taky. Nepijte tu vodu z řek. Klidně se v tom koupejte, protože naše české řeky jsou samozřejmě čisté, ale až si radši kupte vodu, anebo si ji natočte z kohoutku. FM. Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pozor, dejte na silnici 1/35 u Liberce, tam se stala nehoda, stejně jako na trase Pardubice Hradec Králové, tak to je další místo, kde hlásí nehodu. Co se dálnic týče, tak hlásí nehodu hned 3, a to D0, tedy Pražský okruh ve směru k D1, tam je neprůjezdný levý jízdní pruh. Jsou tam dvě osobní auta a jsou označena trojúhelníkem. Na D10, na 33. kilometru ve směru na Turnov, a taky na D2 na exitu 11 je směr Slovensko, tak tam je taky překážka na vozovce v podobě havarovaného vozidla. Dejte tam pozor, no konec konců dávejte pozor všude, kam jedete. Co se týče nějakých zhoršených průjezdů, tak ten hlásí jenom dálnice D1 mezi 260. a 258. kilometrem od Ostravy na Brno. Tam pravděpodobně je taky nehoda, tak tam dávejte pozor, ať do toho nevlítnete.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový. A nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od elektra po drogerii na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Express ráno.
1: Tak co tu máme, agente Venouši?
2: Máme tu hlášený pořádný svinčík.
1: Tak se na to podíváme.
2: Chodba?
1: Čistý.
2: Koupelna?
1: Čistý.
2: A obývák?
1: Ale ne, systém hlásí vysoké znečištění. Vidím psí chlupy, rozlitou kávu a fuj, co je tohle?
2: Potřebujeme posily.
1: Přivezte podlahovou myčku Roventa, ta si s tím poradí.
3: Zahajuji vysávání a vytírání. Aktivuji režim Max.
2: Všechno dobře dopadlo.
1: Pokud i vy chcete mít doma čisto, poslouchejte Express ráno a vyhrajte podlahovou myčku Romenta X-Clean 12 v hodnotě 14,5 tisíce korun.
0: Express ráno s Babou Hačí a Vaškem Mašindou.
4: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
5: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
4: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
6: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný, proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
7: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
8: V Lidlu jsou ceny v

0: aplikaci a na ccc.eu.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
3: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Express. Music first.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Prázdniny jsou za rohem a tak se tipy na cestování po Česku budou hodit ještě víc. U nás na Express FM jim dáváme hashtag nebudu doma a každý týden vás zveme do jiného kraje. Tentokrát je to kraj Ústecký. Spoustě z nás se při vyslovení spojení Ústecký kraj hned vybaví povrchové uhelné doly a chemičky, ale takhle zúžené vidění by bylo chybou. Do uhelných pánví se pomalu vrací život a rekultivují se na jezera a další krajinné prvky. Ale v Ústeckém kraji stejně najdete i další krásná místa, jako Krušné hory s nejvyšším vrcholem Klínovcem, vulkanické České Středohoří, Labské Pískovce a Národní park České Švýcarsko proslují unikátními skalními městy. Navštívit můžete také památník v Terezíně, chmelem proslulý Žatec, filmaři z Husta využívaný malebný Úštěk, zámky v Libochovicích, Velkém Březně, Jimlíně, Ploskovicích, Duchcově nebo Klášterci nad Ohří. A právě Klášterec nad Ohří, město na levém břehu řeky Ohře, vás zve k objevování svých historických pokladů, kulturního dědictví a jedinečné přírody, která ho obklopuje. Dominantou města je novogotický zámek, obklopený je rozlehlým anglickým parkem. V prostorách zámku sídlí Muzeum českého porcelánu. Nedaleko města můžete navštívit i malebné hradní zříceniny Lestkov a Šumburg, které vás přenesou do dob dávné historie. Klášterec nabízí komentované prohlídky historických památek, krásného parku nebo unikátní minerální prameny. Můžete se po něm projet i na sdílených kolech s více než 20 stanovišti. No a právě na nich dojedete i k těm třem minerálním pramenům. Evženie, Klášterecký a Městský pramen s osvěžující chutí přispívají k celkovému zdraví a pohodě. Klášterec nad Ohří vás zkrátka okouzlí svou atmosférou i krásami přírody. Pro zdatné chodce tady máme tip na dálkové trasy neboli hřebenovky. Jsou značené pro pěší turistiku, cyklistům jsou zapovězené. Jde o obnovenou část Modré hřebenovky, jedné z prvních dálkových tras u nás, kdy se vedla přes Pradět, Krkonoše, Lužické hory a Krušné hory až do Německa. Po válce upadla v zapomnění, ale v letech minulých byla její část v Ústeckém kraji obnovena. Krušnohorská hřebenovka vede od Božího daru. Celkem 143 km je rozděleno do 7 etap a poznáte nejen okolí Božího daru, Měděnce, hory svatého Šebestiána Lesné, Českého Jiřetína v okolí Flájí, ale také Rašeliniště u Nového Města, Komáří Hůrku nebo Petrovice, kde volně navážete na hřebenovku Českým Švýcarskem. Ta vás na 100 km provede nejkrásnějšími i méně známými místy této jedinečné oblasti plné skalních měst, pískovcových stěn a úchvatných vyhlídek národním parkem i jeho okolím. Vyrazit můžete v každém ročním období. Na jaře vás okouzlí rozkvetlé modříny, v létě chládek hlubokých lesů, na podzim mlhavé vyhlídky a v zimě kouzlo zamrzlých skal. V Českém Středohoří najdete muzeum v přírodě Zubrnice, pečující o dědictví původního německy mluvícího obyvatelstva. Patří k němu honosná klasicistní architektura, ovocné stromy a chmel nebo vodní díla a mlýnské technologie v údolí Lučního potoka. Nahlédněte do světa našich předků, jak se žilo, pracovalo v hospodářství, vyzkoušejte si výrobu předmětů za použití tradičních technik a materiálů, nebo přijďte ochutnat ovocné kvašené nápoje, sajdry. Šťastnou cestu plnou zážitků s Express FM.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Ústecký kraj? Pak si skvěle odpočinete třeba v Pitloun Wellness hotelu Hasištejn pod Krušnými horami nebo v děčínském hotelu Escentrum s wellness a bohatým vyžitím. Více pobytů nejen v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travelking. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travelking. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travelkingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travelking, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Studenti, učitelé i veřejnost volali v posledních týdnech po odvolání ředitelky Jabloneckého gymnázia u Balvanu. V pondělí se jejich přání naplnilo a zřizovatel školy Liberecký kraj Michael Mutl odvolal. V hale Madison Square Garden v New Yorku včera zemřel 51-letý muž, který během koncertu skupiny Goose spadl z horní tribuny. Za měsíc a 3 dny odstartuje nový ročník fotbalové ligy a kolem účasti Karviné stále panuje plno otázek. Dosud se předpokládalo, že by se při vyloučení Slezského klubu hrálo s 15 účastníky. Výkonný ředitel ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta ale nastínil scénář s doplněním týmů z druhé ligy. První by bylo osloveno Táborsko, poté Artis Brno a Ústí nad Labem. Pokud by všechny 3 týmy odmítly, dostala by možnost zůstat v lize Dukla. V noci na zítřek bude jasno až polojasno, ojediněle přeháníky, k ránu se mohou tvořit mlhy. Teploty 12 až 19 stupňů, na horách kolem 14. Úterým bude polojasné až skoro jasné, ojediněle nás čekají přeháníky nebo bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 24 a 30 stupni, na horách bude kolem 22.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Evolution, nejhranější song minulého týdne, celé pořadí Express FM si můžete prohlédnout na našem webu expressfm.cz, kde ho každý týden zveřejňujeme. Náš Václav se o to poctivě stará. No a možná vyrazíte na Nothing But Thieves na koncert, bude to v lednu 2027, kdy se vrátí do Česka po minulotýdenním, nebo už teda před minulotýdenním působení na Rock for People. No a mohlo by se vám stát to, co se stalo při jednom rande, které vyhrálo, nebo jeho popis vyhrál soutěž o nejtrapnější rande. Mladá dívka popsala svůj zážitek a bezkonkurenčně vyhrála. Bylo to uprostřed zimy, sněžilo a byl pěkný mráz a chlapec jí vzal na lyžování do hor. Byl to výlet přes den, protože se neznali, takže přes den lyžovali, byla to zábava, bylo to v pohodě a pozdě odpoledne se vydali na cestu domů. Sjížděli autem dolů z kopce a ona si začala uvědomovat, že si asi neměla dávat to kafe navíc. Byli asi hodinu daleko od nejbližšího záchodu a v úplné pustině. S rozpaky se mu svěřila, on jí navrhnul, ať to zkusí vydržet co nejdýl, což na chvilku fungovalo. Ale těžký sníh a následná pomalá jízda hold společně s přírodními zákony tak nějak způsobili, že už se to nedalo vydržet a tak zajeli ke krajnici a ona se rozhodla tedy si odlehčit přímo u auta, protože tam byly velké závěje. Zastavili. Ona se odplížela za auto, stáhla si kalhoty a začala. V hlubokém sněhu se jí špatně držela rovnováha a tak se opřela půlkou zadku o nárazník, aby sebou nepraštila. Společník stál na druhé straně auta a dával pozor na silnici. Byl to opravdový gentleman a ani ho nenapadlo se podívat. Jediné, na co myslela, byla ta úleva. A když tedy vykonala svoji potřebu, tak se ohnula, aby se natáhla kalhoty a zjistila, že je pevně přilepena k nárazníku. Ano, děti, nejenom blizováním zmrzlého zábradlí nebo zmrzlých nárazníků se můžete přilepit. No, pokusila se nejdříve od ledového kovu svoji kůži oddělit sama, ale musela poprosit právě svého nového společníka. No a co myslíte, že musel udělat? Ano, musel to zahřát. A zahřál to tím, že jí takzvaně odčůral od toho nárazníku. No a jak to dopadlo? Stal se jí manželem a ona vyhrála teď i tady tu soutěž o nejhorší a nejtrapnější rande. No, tak vidíte, nakonec to dobře dopadlo.
1: Express Drive.
2: Na Expressu.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
3: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
4: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
5: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Music. First.
8: Express FM.

Dua Lipa, možná už teď Dua Turner a její single Don't Start Now. Ano, pokud to ještě nezaznamenali, tak Dua Lipa už je manželkou herce Kluma Turnera, jednoho z favoritů na Jamese Bonda. Uvidíme, jestli to tak dopadne. No a právě tahleta anglická zpěvačka s kosovsko-albánskými kořeny sdílela první fotografie ze svatby v italském Palermu. Zpěvačka fanouškům ukázala romantické momenty i svůj svatební model. Vy se na tyhle ty věci a na ty fotky můžete kouknout u nás na sociálních sítích a to jak na Facebooku, tak i na Instagramu, podle toho, čemu dáváte přednost, tak se můžete pokochat. Moc jí to sluší, nebo respektive oběma to teda sluší, ale tak já přeci jenom jako bílý heterosexuální stárnoucí muž ocením víc krásu nevěsty než ženicha. My se teď vydáváme za seriálovým fenoménem Sedmi lhářkami, protože je tady úvodní melodie a píseň z tohohle skvělého seriálu Michael Kiwanuka, Cold Little Heart.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pozor, dávejte na 22. kilometru dálnice D0 ve směru k D1, tam je nehoda, tu taky hlásí Dobřížska. V Praze, tam je neprůjezdní pravý jízdní pruh, srazily se tam dva osobáky. Palackého třída v Brně, Králově Poli, i tam je nehoda, tak jeďte opatrně, ať pak za hodinku nehlásíme i vás.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový. A nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku je Třichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
5: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
6: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
9: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
11: V tom musí být celá liška.
12: A takže je! Nabíjíme koloběžku!
13: Mám

Everything, Everything a jejich Distant Pass. Představte si, že Kylie Minogue a Quentin Tarantino, tedy zpěvačka a režisér, se stanou herci a budou dokonce hrát v jednom filmu spolu. A ten film zatím nemá název, respektive ten název není známý. Natáčí ho velšský režisér Jamie Adams a oba už byli vidět jako herci, a to právě ve Walesu při společném natáčení, kde mimo jiné tedy působili i na pohřbu. Dalšími hvězdami, které se v projektu objeví, jsou Julian Louis-Jones, Craig Russell, Steven Morris a Karen Pollada, která právě na Instagramu i pár fotek ze zákulisí zveřejnila, i když tedy žádnou svýše zmíněnou dvojicí. Quentin Tarantino a Kylie Minogue už s Adamsem spolupracovali na filmu Only What We Carry, který měl dávno premiéru na festivalu Tribeca. Společně s nimi tam hrají Simon Pegg, Sofia Boutella, Charlotte Gainsbourg a Lizzie McAlpine. Ty poslední dvě jsou samozřejmě známé taky tím, že jsou mimo jiné zpěvačky. Tak je vidět, že právě tento velký režisér má rád obsazování neherců, respektive lidí, kteří mají menší herecké zkušenosti. I když těžko říct, jestli to o Kylie Minogue nebo Charlotte Gainsbourg jde říct. Protože jak určitě víte, Kylie Minogue v minulém století začínala v australském fenoménu Neighbours, což je taková, dá se říct, australská obdoba naší ulice, tedy denní seriál, taková mídlová opera, tak je možné, že to ještě nezapomněla ty herecké zkušenosti a že se máme na co těšit. Vy se teď těšte právě na Kylie Minogue v singlu Padam Padam, za chvilku Big Pig nebo Lola Young.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policie, která řešila kauzu s investičním whisky z Třebíče, navrhla obžalovat Ondřeje Chládka, majitele firm Třebíč Holding a Česká whisky SRO. Poškozených je 716 osob a výše škody přesahuje 100 milionů korun. Ukrajinské drony v noci na dnešek poškodily vesmírné komunikační centrum Dubnan daleko Moskvy. Nálet bezpilotních letounů zasáhl také tréninkové středisko pro dronové operátory v okupované Luhanské oblasti. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se vyslovil pro nasazení jaderných zbraní proti Ukrajině. Podle politologa Alexandra Kolešníkova to Lavrov řekl na uzavřeném jednání think tanku Rady pro zahraniční a obranou politiku. Bývalý český reprezentant Filip Jícha po neúspěšné sezóně skončil po 7 letech v roli trenéra házenkářů Kýlu. V noci na zítřek bude jasno až polojasno, ojediněle přeháňky kránu se mohou tvořit mlhy, teploty 12 až 19 stupňů, na horách kolem 14, úterý pak bude polojasné až skoro jasné, ojediněle nás čekají přeháňky nebo bouřky, teploty mezi 24 a 30 stupni, na horách bude kolem 22. V 18.01 posloucháte stále Express Drive, dnes jenom s Michalem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

je song, který už je prověřený časem. Jaké songy jsou taky prověřené časem? To jsou ty od The Smiths a v nich na kytaru hraje samozřejmě Johnny Marr. No a právě Johnny Marr se rozhodl věnovat své kytary do aukce. Vydraží téměř 100 svých kytar, včetně těch, na kterých hrál právě s kapelou The Smiths, nebo třeba s Billie Eilish. Proč to dělá? Tak je to hlavně proto, že on nechce, aby se z jeho ateliéru stalo muzeum, tedy chce, aby ty kytary šly do světa, no a je to samozřejmě navíc ještě velmi bohulibá činnost, protože výtěžek poputuje na charitu. Říká, že poprvé dostal nápad vydražit některé ze svých kytar už v roce 2023, když pracoval na své knize o kytarách, která uváděla, oslavovala a vyprávěla příběhy působivé sbírky nástrojů, které během své dlouhé kariéry shromáždil. No, tak právě díky tomu vyndal všechny kytary a představa, že by se všechny jen tak vrátili do skladu, mu přišla velmi zvláštní až bláznivá a vlastně ví, že spousta lidí jeho kytary miluje a váží si jich a budou si jich vážit, když si je koupí a on tak bude moci udělat dobrou věc. No, myslím si, že je to skvělé, že takováhle věc je to, tak se stane. No a mimo jiné můžete koupit z kytaru Ridger Becker 330 Jet Glow z roku 1982, na kterou nahrál třeba píseň This Charming Man, a taky jí navíc ještě zapůjčil Noelu Gallagherovi, když nahrával album Definitely Maybe. To znamená, že je to výzva i pro fanoušky Oasis, protože tahle ta kytara se objevuje na obalu debutového singlu britpopových gigantů Supersonic. No, zkrátka, je to velmi zajímavé a pokud byste měli pár tisíci korun zbytečných, tak určitě se informujte o tom, jestli si nemůžete koupit nějakou pěknou kytaru od Johnnyho Marra. Tady to je This Charming Man. Tahle ta kytara, jak má ní?

0: v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila suši? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
1: Vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém středohoří. V Muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy míří nápady.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
10: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

0: Icarus Aurora Home. Tohle to je hudba, která je docela podobná tomu, co by mohla stvořit třeba umělá inteligence, ale umělá inteligence samozřejmě už dneska umí napodobit jakýkoliv styl, jakoukoliv kapelu, a tak je samozřejmě kolem umělé inteligence takový, jako řekl bych, poprask už pár let. No a teď to vypadá, že vznikl o vzniku umělé inteligence taky film, který nikdo nechce. Natočil ho Luca Guadagnino, tedy muž, který natočil třeba Dej mi své jméno nebo Rivali. Italský režisér natočil film Artificial, který by měl teď být v postprodukční fázi. No a měli ho distribuovat MGM, tedy studio, které vlastně Amazon. Vcela neočekávaně v pátek ovšem tohle studio dalo od filmu ruce pryč. Jestli to souvisí s tím, že Amazon do OpenAI dal 50 miliard dolarů, to samozřejmě nevíme, ale můžeme si domýšlet. Během pár dní prý odmítl i Netflix, Warner Bros., Focus Features a dokonce i A24, kteří zastřešovali poslední snímky tohoto italského režiséra. Tak uvidíme, co uvidíme, jestli vůbec máme šanci. Sam Altman, zakladatel OpenAI, bude stvárněn Andrewem Garfieldem, známým ze sociální sítě například, a taky Elon Musk si tam zahraje, tedy jeho postavu bude hrát Ike Barinholtz. No, uvidíme, možná budeme mít smůlu a půjde to rovnou do někam na streamovací platformu, i když vlastně Netflix to taky nechce. No, možná ten film bude tak tajný, že nám ho budou posílat mailem.
1: Pondělní odpoledne na Express FM.

0: cute. Express.
1: Dopravní servis.
2: Dejte pozor na D2 před Brnem, kde se stala nehoda. Potrápí vás taky na sjezdu z Pražského okruhu ve Zbuzanské ulici v Ořechu. A právě i proto je možná na dálnici D0, tedy na Pražském okruhu, kolona, a to mezi 14. a 20. kilometrem ve směru právě k letišti, stejně tak mezi 9. a 7. kilometrem právě zase v opačném směru, tedy k D1. No, jinak by měla být doprava tak nějak v pohodě, tak buďte tak nějak opatrní.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
1: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa.

0: 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
3: Music. First. Express FM.

0: Flusher Racer, to je titul, který doznívá 8:40 minut po 18. hodině a dnes se mě takzvaně nezbavíte ani v té hodině další, protože máme dnes výjimečně Express Star, ten totiž se váže k dnešnímu zahájení vysílání reality show Farma. Ta bude v České republice už po třetí. To první uvedení nebylo vůbec úspěšné, potom byla 13 let pauza. A to loňské už bylo určitě úspěšnější z hlediska diváckého zásahu, ale ten konec už tak zajímavý nebyl. A to se pokusí změnit člověk, který stojí za mnoha farmami na Slovensku. Jmenuje se Lukáš Kodoň, mimo jiné začínal jako režisér opery a alternativních divadelních kousků, ale přišel k reality show. V našem rozhovoru se dozvíte i to, proč tak učinil. Můžete už teď si ho přečíst a poslechnout na Express.fm.cz, anebo po 19. hodině, pokud zůstanete naladěni na Express.fm, ho uslyšíte právě z našeho vysílání. No a teď taková krátká ukázka.
1: Česká farma má ťažký ten toto štart, napriek tomu, že na Slovensku je to absolutní fenomén a já si myslím, že to je úžasný formát, který musí ľudí v tomto regióne chytiť za srdce, tá slovenská to robí a snažíme sa teda tento rok urobiť dones trošku toho slovenského espiritu, ktorý nám tam funguje, kde to ide, už sa robí 18. séria, ktorý proste akože ťahá tie 100 tisíce ľudí každý deň k telke, tak dúfam, že sa nám to podarí robiť v Čechách. Štart mala ťažký, ten pred tými mnohými rokmi, hlavne preto, že to robil tiež slovenský tým, ten úplne prvý. A tí Češi sú hrozne šikovní, čiže oni všetko vedeli urobiť a potom spali. To je asi dôvod, prečo to nebolo také dramatické ako na Slovensku. A tá minuloročná mala výborný štart. A hrozne veľa ľudí to zaujalo a veľa ľudí si to pustilo. Možno to až tak nerezonovalo na konci, ale to, že sú tu diváci zvedaví na to, na tú farmu, a tak to zafungovalo a my dúfame, že ich nesklameme.
2: Express Star na
0: Expressu. Jak bylo řečeno, dnes po 19. hodině, tedy zhruba za 10 minut, můžete poslouchat další vydání Express Star právě s Lukášem Kodoněm. No a já se těším zítra opět už s mým milým kolegou Petrem u Express Drive 16 až 19.

0: Express Star. Na obrazovkách OnePlay dnes a na Nově zítra startuje nová řada reality show Farma Česko. Co bude jinak? Proč se změnil moderátor? A co tentokrát soutěžící i diváky čeká? Nejen na to nám dnes odpoví Lukáš Kodoň, kreativní producent Farmy, kterého vítám na Express FM. Ahoj, Lukáši.
1: Ahoj, děkujem.
0: Režisér a producent Lukáš Kodoň vystudoval činoherní režii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Doktorát získal za práci o využívání nových médií v divadle. Pracoval pro Státní divadlo Košice, Slovenské národní divadlo, ale i operu a novou scénu Národního divadla v Praze. Koncepčně a režijně realizoval festival alternativního umění v prostorách bývalé cementárny v Banské Bystrici. Televizní tvorbě se věnoval pro Kul TV, Good TV, TV Joj a internetovou televizi deníku SME. Pro Markýzu realizoval 12 řad Farmy a své zkušenosti teď zúročí na České Nově. Je to tak? Nevynechal jsem nic důležitého?
1: Je to brutál. Konečně započu svoje životopis. Tak to v kostke.
0: Express Star. Na Expressu.

0: Reality show Farma Česko probíráme na Express FM s kreativním producentem Lukášem Kodoněm. Už jsme mluvili o tom, že i tentokrát se soutěžící vrátí v čase a budou se muset obejít bez vymožeností jako elektřina, tekoucí voda a tak dále. Co je největší úskalí toho, když tam ty lidi přijdou?
1: Vždy je největší překvapení, jak je to těžké. To je, každý si myslí, že to jsou také, že to je taká dovolená na vesnici. Každý má takovou představu, jak se vrátí, jak z těch babičkyných románů to tak jakože cítit, že zažiť takéto pekné, romantické, ale ono to je vlastne hrozne tvrdé. Oni majú veľmi obmedzené množstvo potravín a to je iba otázka času, keď si to človek uvedomí. No, dá sa vydržať na tej múke a vode týždeň, ale potom začnú chýbať sacharidy, začnú chýbať tie vitaminové doplnky, na ktoré sú zvyknutí a tie práce je tam naozaj veľa.
0: Loni se soutěžící asi nejvíc potýkali taky se zimou, přestože to byla vlastně letní edice, která se začala točit, myslím, někdy začátkem května, tak bylo velmi schladný květen. Můžeš prozradit, co zatím je trápí nejvíc letos?
1: No, zima je aj tento rok problém, vidíte to, keď pozrete von oknom. Já nevím, proč tu máte takovou hroznou zimu. My jsme urobili to, že aby sme tej zimy nemali tak veľa, ako bolo v minulej sérii, začali sme čo najbližšie vlastne k vysielaniu natáčať, ale potrebujeme nejaký časový odstup, sú to v našom prípade 2,5 týždňa, čiže ktoré musíme začať točiť, aby sme to stihli postrihať, aby sme to dostali do formy, aby sa to dalo vysielať. A prekvapilo nás to proste, je posledné týždne je zima a je to cítiť na tých účinkujúcich. Ale najväčší problém samozrejme je naučiť sa žiť v kolektíve z ľudí, s ktorými by sa oni v živote nestretli. Si to predstavte jak nočný autobus, kde vlastne niekto ide z práce, niekto ide na rannú šichtu, niekto ide z párty a všetci títo ľudia sa stretnú v malom priestore, ale museli by v ňom zostať žiť mesiac. Tak to je podľa mňa najväčšia výzva stále. Naučiť sa nájsť vzťahy s ostatnými ľuďmi a napriek tomu, že sú moji súperi, lebo vyhrať môže iba jeden, tak vytvoriť nejaké zdravé spoločenstvo a spolu vybudovať tú farmu.
0: Jaký nejkratší a nejdelší čas tam vlastně ty soutěžící mohou strávit?
1: Farma má 32 epizód, bude se vysílat celé leto a každý den spravíme jednu epizodu. To znamená, ty, kteří tam jsou nejdelší, tam jsou dokopy 32 dní.
0: A ten první vypadne hnedka třeba po 5 dnech? Nebo po
1: 4 dnech už byl první preč a byly to velké plače.

0: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku, Jetřichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Express. Music first. Express FM.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrzená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Music. First.
2: Express FM.

0: Posloucháte reprízu pořadu Trendy Express. Trendy Express.
1: Posloucháte Trendy Express. Dnešní rozhovor je pro všechny, kteří se zajímají o téma longevity, baví je zdravý životní styl a v poličce jim nechybí doplněk stravy. Naším hostem je zakladatel Brain Marketu Jiří Votava. Už za chvíli na Express FM.
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Express, já jsem vám slíbila hosta a toho tu mám, je jím Jiří Votava, zakladatel a taky CEO Brain Market. Jirko, ahoj.
1: Ahoj Báro a zdravím všechny diváky.
0: Jirko, když se podíváme na Brain Market, podíváme se na jeho začátek a na to, jak je teď v roce 2026, tak co byl Brain Market na začátku a co je Brain Market dneska? Protože ten vývoj je jasný a překotný.
1: Tak v roce 2018, když jsem založil Brain Market, tak to byl prostě projekt, který do té doby neexistoval. Všechno se prodávalo buď v lékárně nebo na fitness shopech, kde chlapi chtěli mít pořádný svaly a ženy chtěli ty nejlepší spalovače tuku. No ale tehdy to byl vlastně takový, jako jsme byli takový podivíni na trhu, protože nikdo nepřišel s takovýma převratnýma myšlenkama jako hormonální rovnováha, přírodní kosmetika, spojit to s doplňkami stravy a vůbec ty doplňky stravy, že jo, třeba dneska, když se řekne magnézium bisglycinát, možná znáš, Baru? No tak dneska to zná každý, ale tehdy my jsme byli první v Česku, kdo vůbec přišel s bisglycinátem, tehdy to lidi neuměli vyslovit, na to, aby to uměli napsat, takže tuhle tu práci jsme pro trh odvedli, v podstatě bych řekl, bych se pochválil my. No a tehda to byli jsme takový průkopníci a většina těch projektů od těch fitness shopů, že jo, tak se na nás dívali skrz prsty, nebo lékárny, že jo, říkali si, ten nemá šanci. No a dneska vlastně všechno to, co jsme dělali, ty průkopnickou práci, tak to se potvrdilo, že jsme to dělali dobře a dneska už jsme jeden z lídrů na trhu a v podstatě nechci zase se chválit, ale v podstatě, když to vezmeme jako kvalitou, tak bych řekl, že jsme lídr, ale to ať posoudí naši zákazníci.
0: Brain Market, i ty jsi začínal s mozkem, i tvůj první produkt byl o mozku, že jo? Říkám to správně.
1: Je to tak, to bylo Nootropicum, vlastně komplex, který jako zlepšoval paměť, myšlení, koncentraci, prostě pro zlepšení kognitivních schopností. To slovo kognitivní nebo nootropika bylo taky jako zakázané slovo, neexistovalo a neexistovalo ani tohleto odvětví, nic z toho. Takže zase to bylo něco, kdy tam už se vytvořila ta DNA Brain Marketu, že jsme museli, tehdy ještě nebyl Brain Market, to byl jako Brain Max, jo? Ale 3 roky před spuštěním Brain Marketu. Ale museli jsme pořád edukovat trh, tehda to byl jenom, byl jsem to jenom já, že jo, one man show, ale už tehda prostě jsem si uvědomil, že o věcech se musí mluvit, musí se to těm zákazníkům vysvětlovat a dneska už je to normální zase, že existují nootropika, což je prostě, ale tehda, v té době, když za mnou přišel nějaký kamarád a zeptal se mě, Jirko, co ty vlastně děláš, tak já jsem mu říkal, ty Báro, no, dělám nootropika, víš, prostě takový věci, co, aby ti to líp myslelo a koncentroval se. A že jo, tak dobrý, zavřeli se dveře a říkal si, víš, Mara, co to je za podivína, co vlastně dělá.
0: A váhal si v tu dobu, jakože nahlodali tě některé tyhle ty reakce, že jsi řekl, hele, možná jsem měl začít s tím C-čkem prostě, nebo udělat nějaký mulťák a pak se k tomu mozku jako dopracovat, že musel si se někdy přesvědčovat, ne Jiří, nejsi blázen, dělej dál to, co děláš, dělej ten Brain Max, prostě pokračuj v tom, možná si lidi myslí, že jsi blázen, ale ono to vyjde. Víš, jak jsi si udržel tuhletu myšlenku a prostě jsi byl taky trošku jako buldočí v tomhle?
1: Hele, vůbec vlastně, já na začátku ještě musím podotknout, jakože na začátku toho prvního produktu a ještě potom, až teprve, když přišel třetí produkt, jak se to nějak lámalo, k tomu se můžeme dostat. Ale já jsem vlastně to celý dotoval z podnikání, který jsem dělal, jako ještě jiné. Ale tím, jak jsem byl do toho zažraný a vlastně to překonávání lidských limitů, to prostě ve mně vždycky bylo, ať už to byly prostě kognitivní limity, anebo to byly fyzické limity, jako naše limity našeho těla, tak to mě prostě vždycky fascinovalo a proto jsem si tak nějakým způsobem zkreslil realitu, že jo, časoprostor, že jsem prostě do toho byl tak zažraný, že vůbec to se mnou nic neudělalo, jako ten venkovní svět, že bych si třeba říkal, že bych o sobě pochyboval nebo tak, jo. Prostě to je, mě to tak strašně bavilo, že jsem si ani nepřipustil, že by to nemohlo být dobrý.
2: Trendy Express na Express FM.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
2: Express FM.

0: Trendy Express. Posloucháte pořád Trendy Express, já vám přeju krásné nedělní odpoledne. Mým hostem je Jiří Votava, zakladatel a taky CEO Brain Marketu. Jirko, když jsme se tady bavili o tvém prvním produktu, tak dneska na trhu máte kolik produktů, které vlastně jsou pod tvojí vlastní značkou, který si děláte sami, který všechny doplňky stravy?
1: Dneska máme přibližně skoro 1000 vlastních, jako když řekneme SKU, to jsou jako kódy jednotlivých produktů, ale může to být třeba jako protein, může mít několik příchutí, tak to máme třeba, když má 3 příchutí, tak má 3 SKU, ale je to prostě téměř 1000 produktů pod vlastní značkou BrainMax.
0: Proč jsi se rozhodl vlastně dělat vlastní produkty, když jsi mohl někam přijet do nějakého skladu, říct, zabalte mi 10 krabic tohodle, ale ty jsi se rozhodl jít tou cestou být nejenom prodejce, ale i výrobce?
1: Tak první věc byla ta vůbec, proč jsem se rozhodl podnikat, protože tady do té doby nebyly a opravdu nebyly kvalitní doplňky stravy, nebo nepoužívali si aktivní formy vitamínů. Prostě to, co je dneska standard, třeba ten bisglycinát, tak to prostě hořčík, že jo, bisglycinát, tak to vůbec nebylo v té době. Takže cokoliv, co se udělalo, tak mělo velký dopad na to, jak to na zákazníka fungovalo. Takže moje podnikání byl manifest pro to, aby se tady ty věci zlepšily, aby zákazník měl jako lepší možnost si koupit lepší produkty, protože jsem věděl, že když to začnu dělat, tak to začnou ostatní třeba kopírovat, když budu dobrý. A to je vlastně i cíl, oni si můžou koupit někde jinde, ale cíl je, aby jsme to posunuli dál, aby zákazník fakt dostával to nejlepší. No a další důvod je v tom, že já miluju svobodu a to se promítá i do toho, že bych chtěl tvořit vlastní realitu, vlastní ekosystém pro zákazníky. Když bych to jenom někde kupoval a přeprodával, tak už by to pro mě nebylo taková milovaná záležitost.
0: Samozřejmě spoustu těch oblíbených produktů, které vy vyrábíte, už dneska vyrábíte v nějaký verzi 3.0, já nevím. Kdy se ty nebo v tom týmu rozhodnete, že hele, už je čas tenhle ten produkt ještě jako vylepšit, jakože super, v tu chvilku, kdy jsme to vymýšleli, tak to bylo to nejlepší, co jsme mohli udělat a teď jsme narazili na něco, jak to udělat ještě lepší. Kdy přichází takový ten bod zlomu, kdy se rozhodnete pro tu updateovanou verzi?
1: No většinou je to, když zjistíme, že třeba existuje dodavatel, který dělá některou surovinu v takové kvalitě, že tomu zákazníkovi to prospěje daleko víc a má k tomu klinické studie, to je strašně důležité, nebo aspoň randomizované studie, kde potvrdí na studiích randomizovaných na placebo a té látce, že to je mnohem účinnější než to, co jsme používali doposavať. No a potom určitě, když jsou nějaké studie jako obecné, kdy se potvrdí, že nějaká látka je lepší než ta druhá, tak většinou je to všechno, co děláme, děláme pro zákazníka. Pro nás je strašně důležité, aby zákazníkovi to co nejlépe fungovalo a aby jsme mu to mohli dokázat, že to funguje.
0: A jak dlouho vůbec trvá také jako vývoj takového projektu? Nějaký třeba testování, že se jako ověřujete, že to fakt funguje, že ty látky jsou v pohodě?
1: Dneska už je to něco rychlejší, protože že už všechny ty nové technologie AI, když jsem to dělal já, tak jsem musel týdny procházet různé studie a hrabat se v tom. Dneska se to krásně udělá, že jo, nějaká syntéza. No a potom samozřejmě teď je to zase náročnější v té výrobě, protože ta výroba už je větší a máme jako různé certifikace, takže musíme dodržet spoustu postupů, takže to trvá třeba i půl roku, no, jako přivést nějaký produkt na trh.
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Express.
1: Posloucháte Trendy Express, mým hostem je Jiří Votava, povídáme si o Brain Marketu. Jirko, mám na tebe takovou otázku, co si myslíš, že ve světě jako doplňků stravy a celkově takového to jako zdravého životního stylu, ke kterému to dneska patří, jsou teď takový aktuálně největší jako bullshity. Co vidíš, že jako někdo promuje a ty víš, že to je blbost a třeba si říkáš, hele, jak budeme bojovat proti tomuhle tomu bullshitu, který teď nejvíc frčí. Co, čím se lidi nechávají nejvíc bullshitovat v téhle oblasti teď aktuálně?
2: No my úplně nemůžeme proti tomu bojovat, jako já právě ty reakce nebo nějak se proti něčemu vyhranit, to není ani jako eticky dobré v biznisu, ale co určitě jako můžu říct, co třeba nefunguje, nebo co prostě přesně ten marketing je bullshit, jak říkáš, tak je třeba noční spalovač tuku, nebo celkově jako spalovač tuku. Je lepší si dát kávu, je to mnohem jako chutnější, je to vlastně levnější a je to, řekl bych, i zdravější. Proto my neděláme ani spalovače tuku. Natož, aby jsme dělali spalovače, noční spalovače tuku, což je úplně neuvěřitelný. No a potom jsou to různé ty detoxy, takové ty diety. Většinou jak ty influenceři, že oslibujou, že to vás pročistí, potom nebudete mít hlad, nebudete chodit do lednice, nebo dokonce teď jako neuvěřitelný, jo? Jak se rozmohly, že jo, ty léky GLP-1, jasně, agonisti, tak Mounjaro, že jo, nebo Ozempic, tak teď normálně, dokonce mě chytla jedna paní někde teď na eventu a říkala mi, že mají doplňky stravy a že to je jako GLP-1. Já říkám, to nemůžete mít, prostě tohle to se vyrábilo, to stálo miliardy dolarů, aby to dali na trh a funguje to úplně jinak a musí se to jako aplikovat injekčně, že jo. Takže tohle to je podle mě ještě úplně posazený, jakože že vlastně se vezou na tom, že řeknou, že to je jako GLP-1, ale že to mají v pilulce a že to je přírodní a že to je lepší. Ne, to prostě tohleto, a to se teď šíří jako internetem, jo, tak to bych řekl, že to je úplně ten největší red flag, co je, no. Pak máte přesně nějakou influencerku, modelku, nebo já nevím, nějakou štíhlou paní, která prostě říká, holky, a tohle to prostě, to je GLP-1 a to funguje tak, a pak nechodíte do lednice, že jo, a pak fungujou na falešné touze, jako ty zákazníci, a to prostě jako svým způsobem možná, že mi nebylo i, já nemám, nesnáším nějaký regulace, ale i ti influenceři by měli nést nějaký prostě nějakou zodpovědnost, aby tohle to prostě se nedělo, no.
1: Naopak, když se podíváme na nějaký pozitivní trend, protože si myslím, že třeba ty jsi mluvil několikrát o tom hořčíku, tak to si myslím, že to už jsme si jako odbili, to si myslím, že dneska už všichni mají, vědějí, je to nacvičený. Pak si myslím, že byla taková hodně vlna jako melatoninu, spánku, tam do toho taky ten hořčík ještě trošku jako zasahoval. Pak mám pocit, že byl takový ten trend, střeva jsou druhý mozek, tak byly jako probiotika a tady ty záležitosti. Pak si myslím, že bylo, hele, vy hodně sportujete, všem vám chybí železo, tak bylo takový, že vždycky přijdou takový trošku jako vlně něčeho. Tak co je třeba teďka takový fakt jako aktuální trend, co teď prostě třeba i frčí, že to vidíš na Brain Marketu, já nevím, že lidi třeba jsou hodně ve stresu, všichni chtějí být, já nevím, ashwagandha něco, tak co bys řekl, že je takový trend?
2: Aktuálně frčí kreatin, to je úplně neuvěřitelný, kreatin nám roste o 400%, což je neuvěřitelný, protože kreatin prodáváme jako od samého začátku, nebo možná 5 let, nevím, ale teď prostě každý info, a ono jako to vychází z těch studií, ty studie pořád se nabalují a jsou novější a novější, teď byla nějaká studie na golfistech, když brali 10 gramů kreatinu, že odpálí daleko dál, třeba o, já nevím, o 15-20% dokážou udělat silnější odpál, jsou přesnější, jo, takže spousta golfistů to užívá, tenistů, a není to právě už jenom pro sportovce, teď se ukazuje, že i pro seniory, jsou studie na seniorech, kterým to pomáhá pro kognitivní schopnosti. Takže kreatin a 100% potom určitě roste třeba ashwagandha. Taky roste jako strašně dobrým tempem, no.
1: A kdybys měl ashwagandu doporučit třeba tak, protože taky už existuje různě. Je prášková, je v nějakých gummies, co si zase myslí, že je takový jenom trošku ashwagandha marketing bullshit a co je fakt jako ashwagandha chill guy go to věc.
2: Já jsem nad těma gummies jako přemýšlel a nevím, jestli to může být stabilní, protože to se musí dělat docela při vysokých teplotách, abyste udělali toho gumovýho medvídka. No, ale jinak určitě bych doporučoval v kapslích a dávka musí být 100% přes 500 mg, aspoň 500 mg, protože ta se osvědčila ve studiích, že je kvalitní. Spousta prodejců vám prodá třeba poloviční dávku. A vy si kupujete ashwagandu, berete jednu kapsli, ale ve skutečnosti nic vám to neudělá, protože vy se musíte dostat za nějakou mez, kdy opravdu to funguje dobře. A ještě takový možná disclaimer, že spousta lidí bere ashwagandu ráno nebo trošku jako po obědě nebo tak, ale to byste vlastně neměli vůbec užívat tu ashwagandu, protože ashwaganda je dobrá na to, aby vám srazila kortizol, stresový hormon, a vy během dne potřebujete kortizol, tu linku, aby byl pořád nahoře. To vás udržuje v bdělým stavu, abyste měli dostatek energie. No ale potom, až přijdete domů třeba k večeru, tak je dobrý právě si dát tu ashwagandu nebo po nějakým sportovním výkonu večer a ona vám srazí kortizol a vy pěkně se vyspíte. A většina lidí to právě bere ráno, že si myslí, že chtějí být v pohodě, ale tím si škodí, protože trošku si tím škodí, protože vy potřebujete během toho dne fungovat. Nemůžete být jako, neřekl bych úplně chill, ale prostě ten kortizol potřebujeme k tomu. Bůh nám ho dal, aby jsme dokázali fungovat a přežít mamuty, šelmy a všechno tady to.
0: Trendy Express na Express FM.

0: Jirko, já jsem trošku nalákala, že si v tomhle vstupu prozradíme, že nahlídneme do budoucnosti. Dokážeš ty už teď to trošku jako vidíš, že to je nějaký nástup, nebo vidíš, že já nevím, v Americe začíná fršit, tam už jsou za kreatinem, za ashwagandou dávno. Co vlastně bude ta další vlna, co bude třeba, já nevím, i další nějaká část těla, protože vždycky přicházejí ten mozek, střeva, stres. Dobře, tak teď jsme v tom hubnutí, protože teď je to beach body, jo, tak teda teď hubneme zase znova, po lednu jsme přišli. Tak co bude ten další trend? Co bude, když koukneme trošku do budoucnosti?
1: No ten trend už tady je, to je longevity, buněčné stárnutí. Vlastně David Sinclair, když napsal v roce 2022 Konec stárnutí, tu knihu, tak to celý začal prostě ten business z longevity. A v USA samozřejmě jsou různé jako látky, které bohužel tady v Evropě jsou na seznamu nových látek u Evropské komise a tím pádem se nemůžou používat, což je strašná škoda a brzdí se tady tím jako nejenom business, jako, ale hlavně se tím brzdí to, že ty lidé by si to, já bych mohl říct takhle, třeba teď spousta lidí si může koupit z amerických e-shopů tyhle ty látky, které se tady u nás nemůžou prodávat a Evropa si takhle jako zavírá dveře, nám to zakazuje tady v Evropě, ale ty zákazníci to stejně koupí někde jinde. Což je prostě taková, je to prostě strašná škoda. Tak my to máme tady v Evropě dost to longevity omezené, ale jednoznačně to budou tyhle ty látky, jako třeba máme, že jo, resveratrol nebo NMN je ta látka, která se zakázala, což ten Sinclair, že jo, tam ukazuje, jakože jako stimulant NAD+, což je takový hlavní enzym, který potřebujeme pro to, aby naše buňky fungovaly, aby jsme měli dostatek energie a po 40 se tady to razantně klesá ten NAD+. No a takže tyhle ty látky půjdou určitě nahoru, ale problém je právě v Evropě, že jako spousta z nich je na seznamu, že se nemůžou používat, což je to strašná škoda.
0: A jsou na tom seznamu jenom dočasně, že to je vždycky o tom, že Evropa si to potřebuje jako vyzkoušet, otestovat si to jako nějakým svým způsobem a jenom, že to jako za 5 let, třeba nevím, jo? No, že to pustějí, anebo některé ty věci už jako je jasný, že to prostě v Evropě nebude a třeba se musí najít nějaká, řeknu, evropská varianta, že jo, že něco z toho to má, ale není to jako na 100% ono.
1: No, ten seznam těch nových látek vlastně je postavený tak, že vy musíte jako firma, my samozřejmě i do toho taky vstupujeme, když chcete třeba prosadit, já nevím, třeba to NMN, že jo, co Sinclair říká, že zvyšuje NAD+. No tak Vy musíte jako firma zaplatit právníky nebo armádu právníků, abyste to prosadili. Nejlépe je si to patentovat, abyste to, nebo ochrannou známku, abyste to mohli používat třeba 5 let v Evropě jenom vy. A to je strašný legislativní kolečko. Trvá to opravdu třeba těch 5 let a s nejistým výsledkem. A většina těch firm ani to vlastně nedělá, jo? Takže tohleto je jako problém, no.
0: Takže Evropa bude stárnout nejenom proto, že máme teda nízkou porodnost, ale protože i to longevity tady trošku jako tím pádem zaostává, použiju tohleto slovo.
1: No, jako pokud se nezmění ta regulace, kdy třeba ten americký trh funguje právě na tom, ten americký trh je krásný v tom, že tam funguje prostě ten kapitalismus. Vy musíte na ten trh dodat tu látku, můžete si dodat, jakou látku chcete, ale nesmíte ublížit spotřebiteli. V tu ránu na vás jde žaloba, protože tam fungují soudy a civilní žaloba a žalují vás o miliony dolarů jako firmu. Takže vy musíte si dávat sakra bacha, abyste tam dávala dobrý produkty. No ale u nás právě to funguje tak, že se to na začátku zakáže a potom se k tomu ani nedostanete. Takže tohle, kdyby se jako povolilo a udělal by se ten systém jako v Americe, tak by to bylo za mě, si myslím, mnohem lepší i pro toho spotřebitele. Protože to se nakonec vyčistí ten trh, že jo? To stačí jedna žaloba o milion euro, nebo tady u nás v Evropě. A prostě velice rychle se nastaví nový standard kvality.
2: Trendy Express. Ovšem, co je trendy? Repríza pořadu.

0: I vy chcete mít doma čisto? Poslouchejte Express Ráno a vyhrajte podlahovou myčku Romenta X-Clean 12 v hodnotě 14,5 tisíce korun.
1: Express Ráno s Babou Hačí a Vaškem Mašindou.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Posloucháte pořád Trendy Express, já vám přeju krásné nedělní odpoledne. Mým hostem je Jiří Votava, zakladatel a taky CEO Brain Marketu. V tom minulém vstupu jsme tak trošku si to longevity, jako jsme trošku osekaný, ale právě, tak je to ten aktuální trend, jsme v Evropě, longevity mě zajímá. Co jsou ale ty věci, které v Evropě a třeba i na Brain Marketu seženu, co, když je to pro mě třeba nový téma, tak čím třeba začít u toho longevity?
1: Tak jo, pokud teda přeskočíme to, že žiješ zdravě, sportuješ,
0: jasně, to už všechno
1: už bereš nějaký doplňky stravy, jo. A prostě teď najednou si přečetla knížku Konec stárnutí.
0: Ano, a až magandu beru večer, až přijdu z práce.
1: Tak, od Davida Sinclaira, tak potom bych doporučil třeba užívat právě, pokud už se blížíme 40 nebo ji budeme překračovat, tak doporučuji NAD stimulanty, NAD plus stimulanty, což může být třeba nikotinamid ribozid, ten je naštěstí schválený, nebo není na tom seznamu, nebo...
0: A to dělá co?
1: No, ten právě stimuluje ten enzym NAD+, uh-huh. To znamená, aby naše buňky nestárly tak rychle, aby měly dostatek energie a aby měly prostě energii na svůj život.
0: Jasně.
1: No a potom není zakázaný třeba resveratrol, ten resveratrol máme v lipozomální formě, taky skvělá věc. U resveratrolu je právě problém se

0: vstřebatelnosti, ten Sinclair to tam sice popisuje, ale už to dál nerozvádí. Samozřejmě ty studie jsou zatím jenom na buňkách nebo na zvířatech, ale je to velice slibná molekula, která vlastně se nachází třeba v červeném víně. No a jeho výhoda je v tom, že zase aktivuje sirtuiny, což jsou takové enzymy, které zase čistí buňky, pomáhají, aby mitochondrie líp fungovaly, aby to fungovalo v jádrech naší buňky. Zkrátka, aby jsme pomaleji stárnuli. No a, ale jeho problém je, že když ho berete normálně v kapslích, tak prakticky nic se nedostane do vaší plazmy, do krve a tím pádem se nedostane ani do buněk. My ho máme v lipozomální formě, což je taky skvělé. No a potom bych třeba doporučil takový hack, než nám to zakážou, protože tahle ta látka jsem zjistil, že zase ji chtějí dát na nějaký blacklist, je berberin. A berberin je látka, která umí zvyšovat inzulinovou citlivost, což je skvělý, protože zaprvé nebudeme mít takový ty propady, že se najíme a bude se nám chtít spát, ale další věc, nebudeme třeba ani tolik přibírat, protože všechen ty buňky budou citlivé na inzulin, okamžitě ho přijmou a náš cukr bude stabilní.
1: Super, takže to máme longevity. Jirko, takhle na závěr, měl bys nějaký vzkaz pro ty, kteří dneska poslouchali, říkají se, teď už jsou na tom, víš, teď už šli na ten berrymarket.cz, teď tam jako blouděj, teď se dozvěděli něco o longevity. Máš nějaký vzkaz, prostě řekněme, protože takhle, zároveň si myslím, že hele, Češi a doplňky stravy, to už se vám povedlo. To už si myslím, že každý doma má nějakou krabičku jako s něčím a snaží se nějak v tom prostě bloudí. Vždycky si musí poctivě přečíst, doplněk stravy nenahrazuje pestrou stravu. Že to nebereš bez toho. To už všechno umíme, jo. Já to beru, že samozřejmě trendy poslouchají přesně tyhle ty lidi, co jsem ti říkala. Už všichni žijeme zdravě, cvičíme, doplňky stravy máme. Ale máš nějaký vzkaz pro posluchače, který teď poslouchají Express, tak nějak celkově nějaký třeba motto toho, jak opravdu vydržet prostě dlouho mlád, dlouho zdrav, aby nám ta hlava fungovala?
0: Prvně, jak jsi říkala přesně, že doplňky stravy jsou jenom doplňky ke stravě, tak bych to nestavil na zázračných pilulkách, ale spíš jako na takovým životním štěstí, jo, prostě dělat. Vždycky mě fascinovalo, jak Steve Jobs měl ten proslov na té univerzitě a říkal tam v podstatě, když to zkrátím do jedné věty, žít každý den a dělat rozhodnutí, jako kdyby byl prostě ten den poslední, takže užít si prostě den, být aktivní, komunikovat s lidma, bavit se, že jo, obklopovat se dobrými přáteli, samozřejmě dbát na to, aby jsme dobře se stravovali, spíš upřednostňovat kvalitu nad kvantitou a potom jednoznačně nějaký pohyb, ale prostě být aktivní, že jo, no a dělat to, co nás, i když se řekne, že jo, dělat to, co nás baví, ale prostě pokud nás třeba něco nebaví, tak aspoň si do toho dne dát nějaký sloty něčeho, co nás baví. Tak to bych řekl, že je takový návod na dlouhověkost, protože to, co my chceme, není, jak říkám vždycky, nebo jak říká ten Brian Johnson, neumírej, že jo, neumírat. Lidi nechtějí umírat, longevity, ne. To longevity je zůstat dlouho v tom aktivním, jako aktivní délce života, že jo, aby jsme nějaký nemoci řešili až úplně ke konci svého života, nebo je vůbec neřešili. Takže uvědomit si, že život se skládá z toho, že je dobrý, aby jsme byli šťastní, no.
1: A to si myslím, že je hezký vzkaz. No tak, protože jasně, hele, ten náš, ta délka života se prodlužuje pořád a teď konečně přišlo to téma, ale v jaký kvalitě se nám prodlužuje. A to je možná taky asi to téma, který by nás teď mělo zajímat.
0: 100%.
1: Tak mým hostem byl dneska Jiří Votava, CEO a zakladatel značky Brain Market a budu se těšit zase někdy příště.
0: Děkuju, zdravím posluchače a díky Baru.
2: Trendy Express na Express FM.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, na Express FM vás tuto chvíli zdraví Petr s Pepou, což znamená, že nastal čas na hudební speciál Express Edge, kterému jsou věnovány právě středeční večery mezi 9. a 11. Dnes tu s vámi budeme po 875. Máme pro vás opět várku čerstvých věcí z celého světa. Vzhledem k faktu, že převádat budou opět kytary, rozhodli jsme se pro intermezzo v podobě poměrně tanečních tracků. Jejich čas přijde uprostřed dnešní dvouhodinovky, ale bát se rozhodně nemusíte, protože pak se opět vrátíme do zajetých kolejí. Také vám chceme poděkovat za zpětnou vazbu, která se nám od vás dostává a která je pro nás velmi důležitá. Zároveň mohu slíbit, že nedostatek v podobě absence některých playlistů na našem Facebooku bude co nejdříve odstraněn. Dnes začneme v Austinu v Texasu, kde působí indie popové duo Howdy. Letos se po nějaké době ozvalo dvěma novými singly, ten naposledy vydaný se jmenuje Blast. Příjemný poslech 875. dílu Express Edge vám přejí Petr, Pepa a Howdy.

Cigárko po sexu vždycky potěší a obzvláště takhle znějící. Na novou desku této americké party, myslím tím Cigarettes After Sex, se čeká 2 roky. Vy jste poslouchali nový single Twizzler. Zadal jsem do Vikiny J.W. Francis a vyjel mi nějaký kriminálník. Já však pátral po americkém sympatiákovi, jehož melodický lo-fi popík mě baví a troufám si tvrdit, že bude bavit i vás. Pustíme vám ukázku z jeho chystaného alba.

Pokud patříte mezi fanoušky seriálu Stranger Things nebo hororu It, tak věřte, že 23-letý Finn Howland, který se v obou titulech představil, je podepsán i pod doznívajícím songem. Finn je totiž nejenom herec, ale i talentovaný hudebník a 10. července mu vyjde už druhá dlouhrající deska. Následují Almost Monday, kteří u nás vystoupili loni v březnu.

Express FM, stále posloucháte hudební speciál Express Edge. Pokud máte středu, jde o premiéru, pokud pondělí, jedná se o reprízu. Nicméně obě várky jsou totožné a dělí je od sebe jen několik dní. Dnešní úvodní blok ukončíme v kanadském Montrealu, které je domovem tria By Perua. V jeho tvorbě je slyšitelný vliv 70. a v těchto dnech mu pak vychází debutové album Something Out of Nothing. Vybíráme z něj stejnou jmenou věc. Express.

0: Objevte si potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: Express FM.

Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge a společnost vám dělají Petr s Pepou. Doznívá umělec, který se říká Earl, pochází z New York City a prezentuje se příjemným indie popem. Zatím má venku jen několik singů, ale brzo mu vyjde první EP. Půjde na něm 5 kousků, včetně toho doznívajícího. To následující Modest Mouse jsou proti němu zkušení matadoři, protože na scénu vstoupili již v roce 1993 a před pár dny vydali již 8. řadovku. Jedním z producentů je i Jack Knife Lee a nás zaujala skladba s názvem Life's Dream. Tady je.

To byl Death Cab for Cutie, které máme rádi a kteří zrají desku od desky. 5. června vydala 11. studiovou nahrávku I Built You a Tower, která se z velké části natáčela v LA. Některé věci pak vznikaly v domácích studiích jednotlivých hudebníků. Interpol se po delší době ozvali, a to hned dvěma songy, které pochází z chystané desky. Ta by měla být koncem srpna a my zařazujeme věc názvem See Out Loud.

0: Interpol se na podzim přiblíží našim hranicím, a to ve společnosti Block Party. Přemýšlím o výletu do Berlína, protože o jejich koncertě u nás si zatím dovoluji pochybovat. Jsou mladí a jejich trajektorie úspěchu strmě stoupá. Řeč je o newyorském kvartetu Telescreens. Letos vydali pátou, respektive čtvrtou desku Wide Lights Flicker. Najdete na ní i skladbu Calm Down. Tady je Telescreens v Express Edge.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

0: ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM. Repríza pořadu. Posloucháte hudební speciál.
2: Speciál na Express FM.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge a ve vysílacím studiu jsou Petr s Pepou. Právě doznívají Pincher, anglická parta z Manchesteru. Loni vydali svůj debut a letos přihodili single Oh Boy, právě doznívá. Pokud byste nestihli název kapely nebo skladby, které vám nabízíme, můžete si Express Edge najít na Facebooku, zveřejňujeme tam totiž playlisty od vysílaných epizod. Připraveny máme The Itch, které jsme vám v Express Edge již hráli, dnes si od tohoto dua pustíme Pirate Studio.

Doznívající Villanelle z vysílání Express FM určitě znáte především díky jejich frontmanovi, kterým je Gene Gallagher. Tvorba Villanelle je však ovlivněná především stylem grunge a mně je to sympatické. Hráli jsme vám aktuální single Hinge. Následují Tooth. Jsou čtyři, pocházejí z Londýna a ve své tvorbě odkazují na Sunny Cute nebo Pixies, což je mi také sympatické. Zatím mají venku tři singly a momentálně vypustili do světa EP Restless in Bloom. Vybíráme z něj track Medicine.

0: Na finále dnešní první poloviny Express Edge máme pochystanou mladou a nadějnou partu ETAI. Vydala zatím jen dva singly, ten druhý nazvaný Fat Kid v těchto dnech. Uvidíme, co nám tohle trio ještě naservíruje. Za malou chvíli budeme v polovině dnešní hudební várky a já už jsem na startu avizoval, že si malinko zatančíme.
1: Express Edge.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Ještě jednou dobrý večer všem, kteří se věnují poslechu Express FM, kde právě vstupujeme do druhé poloviny 875. dílu speciálu Express Edge. Ve studiu jsou nadále Petr s Pepou, máme před sebou ještě jednu hodinu vysílání. Express Edge vysíláme v premiéře každou středu, v repríze pak v pondělí, no a najdete nás na Facebooku Express FM pro změnu na webu. V tomto bloku si od kytar malinko odpočineme, ale nebojte, ještě si jich během následující hodiny užijete až.

Podívali jsme se do Francie, doznívá Alan Brakes, který je známý co by součást populárního projektu Stardust. Mimochodem, o jejich největší petce bude dnes ještě řeč. Doznívající track UFO je společným dílkem projektu Falcon Brakes a kapely Phoenix. Jejich zpěvák Thomas Mars zmíněný track naspíval. Následuje Sheldon Young, známý jako Channel Tres.

Tolik Neil Francis, kteří si před pár lety vzali na paškál hitovku Music Sounds Better With You od Stardust a bylo vymalováno. Jenom si tak říkám, jak navázat na milionové streamy cizí věci nějakou tou vlastní. Satisfaction Skunk je single z dílny Fatboy Slima, ve které si vzal na paškál hitovku Rolling Stones i jednu svoji. Vyšel loni a my vám ho nabídneme v remixu od High Contrast.

0: a.k.a. Fatboy Slim letos v létě oslaví 63. narozeniny. V březnu pak oslavil 17 let své abstinence. Norman Cook je podepsán i pod remixem tracku Renegade Master od projektu Wild Child. V době jeho vydání se psal rok 1995 a my vám tuhle hitovku nabídneme v původní, tudíž neremixovaný verzi.
1: Posloucháte Express Edge.
2: Edge na Express FM.
3: Back once again will the Renegade Master. D4 Damager. Power to the people. Back once again will the Renegade Master. D4.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Express.
4: Music first.
3: Express FM. Posloucháte hudební speciál.
4: Speciál na Express FM.

na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge. Jsou u toho s vámi Petr s Pepou a v tomto bloku pak samé krásné a talentované umělkyně. Ta doznívající se jmenuje Fouché, pochází z New Jersey a v těchto dnech se pochlubila novým materiálem. Nabídli jsme vám single Drive. Podíváme se do Rakouska, které je domovem 34-leté krásky Sophie Roy. Na září si naplánovala vydání páté studiové nahrávky, která se bude jmenovat Before After a ze které pochází i následující věc.

Playlisty, jakož i další informace k Express Edge najdete na našem Facebooku, kam sem tam přihodíme i nějaký ten kulturní tip. Doznívá americké duo Paycheck, které momentálně debituje eponymním titulem. Zaujal nejenom nás a všech 11 songů na něm se velmi dobře poslouchá. Hrali jsme Heatwave, která je šestá v pořadí. The Beaches z našeho vysílání určitě znáte, jsou to 4 krásky z kanadského Ontária, které právě vydali deluxe verzi svého loňského titulu a obohatili ho i o následující track.

0: The Beaches a single Perfect Ten. Mimochodem, o víkendu budou k vidění a slyšení v Německu, pak už ale zamíří zpátky za oceán. Violet Grohl vám na Express FM nabízíme také a poměrně často. Jak už její jméno napovídá, její otec kaučuje slavným Foo Fighters. Nicméně Violet jde vlastní cestou, kterou si sama prošlapává. A koncem května debutovala titulem Be Sweet To Me. Ten přinesl 11 tracků, včetně toho následujícího s názvem Last Day I Loved You.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

Na Express FM v rámci hudebního speciálu Express Edge doznívají Palette Knife. Emotrojka z Columbusu v Ohio venku má novinku, kterou otvírá právě nabídnutý song Phoenix Down. I nadále tu jsou s vámi Petr s Pepou, finálový blok bude ve znamení kytar. 2 roky funguje kapela The Paradox, působící v Atlantě. Loni vydala svoji první velkou desku a před pár dny pak přihodila i single Good For Me. Tady je.

To byly Abrams, ale pozor, Abrams bez členů. D. Abrams jsou totiž nějací countrymeni. Tihle Abrams z Denveru hrají tvrdý rok a letošní rok se pro ně nese ve znamení desky Loon. Pochází z ní i skladba Glass House, právě doznívá. Míříme do LA za neméně zajímavou skupinou Car Underwater. Letos v létě jí čeká série koncertů po britských ostrovech, fanouškům nabídne materiál ze svých 3 singlů a právě vydaného EPčka. Na něm najdete i následující věc.

To byla experimentální metalová parta Having s tečkou na konci. Tečku za dnešním 875. vydání Express Edge však udělá úplně jiná parta. Každopádně dnešní dvouhodinovka je u konce. Za pozornost i podporu vám děkují Petr s Pepou, kteří se tímto loučí, a přeji vám slunečné dny nabité kvalitní hudbou. Zároveň se těšíme na slyšenou přesně za týden, kdyby cokoliv Express Edge na Facebooku, Express FM na webu. Pizza Mír.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Express FM. Hudba.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Lil Nas X promluvil o tom, jak je na tom s duševním zdravím. Poté, co se před rokem v LA producíroval nahej a s fetlej, zatkla ho policie a postoupil terapie a je prý víc v pohodě. Diagnózu bipolární poruchy zná dlouho, ale bál se brát léky, aby si lidi o něm něco špatného nemysleli. Už tak cítil na sebe tlak, že je černoch a ještě k tomu gay. A teď k tomu ta psychická porucha. Takže je zamedikovaný s tím, že se chystá nová hudba, nejspíš New Town Road. Jsou umělci kontaktní, kteří skočí do davu a nechávají se unášet na jejich rukou. A pak jsou zpěváci, kteří se podobným situacím raději vyhýbají. Jako v případě Olivie Rodrigo. Fanoušci jen proto, aby mohli být v první brázdě na jejím koncertě, tak jsou již brzy pod pódiem a aby jim nikdo nezabral místo, tak raději neodcházejí. A aby nikam neodešli, tak si koupí plínu a do ní dělají hlava nehlava. Olivie ale tohle na koncertě poznává. Ne, že by někomu koukala pod sukni, ale z prvních řad se Lynn smrat jak z veřejných záchodků. Velký úspěch filmu Michael v kinech rozhoupalo bratry Jacksonovi natolik, že vyráží na tour zase jako Jackson 5. Michael už není, ty to taky ne, a kdo z originál sestavy bude, tak to je jenom Marlon a Jackie. Zbytek doplní muzikálová sestava. Jackson 5, nebo spíš Tribute, se zastaví i mimo státy, například v Anglii, Španělsku nebo německých Brémách.
0: Express FM. Yeah, man.

jak more, potřebuju klid. Bolej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři

nechce se mi pít a proto neopouštím byt. Mám plný ruce hráček, režim nerušit. Prší, prší, pec nám spadla, jedu další hit. Zase nám došlo máslo a taky teče odpad. Ráno jsem křičel na mraky, mail mi nešel poslat.